0: ceho heň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn.

Ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Milon Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Aloise Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové po únoru.

Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: Můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj. Než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako dět.

Či moc, psal si verše vášnivé lásky a jak mnoho provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta první...

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Blažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity, a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, to by byl hloupý oslý můstek, ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn. V lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi dva roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře, ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali dvě písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabáková Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pán Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Liriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý. A jak je svou hudbou, uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál. A nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe

si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal,

pojďme trochu zpátky k předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém, cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku sborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia sborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo. Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uhersko-bročtí ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
1: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde, teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Myslím, Bočan byl tam stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. To film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, o tom taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už jdem. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo?
4: You too.
3: No jo.

0: A vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
1: Myště můžu, American Rhapsody.
0: Vy nemluvíte česky.
1: Eš,
0: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastěsu, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý.
1: Já jsem, okay, listen to
0: me. Ne, já vím, já, ne, já, mi se mi stává vždycky listen. Tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
1: Listen, I have to talk to you. I hope this will be translated.
0: Ne, paní Nastěsu, já, nezvěte se.
1: I want you to see my director. Wrote a story, and it was her life story, and this is the movie we're presenting, American Rhapsody, and it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
0: happy.
1: Will you come tonight? Yeah?
0: No, you stay.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře, Bůh je Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Švédské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló, je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zdolnek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z Kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senor Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se senor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Mariou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečil moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se senor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se senor Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobatou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum a já dám delete dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno ani...
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale
2: už.
1: To se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: No, nám, co vám tam řeknu?
9: Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
10: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
8: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
8: Ten
10: počítač.
8: Počítač.
10: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
8: No.
11: Restartuju.
8: Furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo. No,
8: jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
12: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
2: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
1: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
2: To jsem ráda.
3: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
2: Dobrý den.
4: A vybral bych za B.
1: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
4: Ano.
1: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
2: Dobrý den.
5: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
1: Ano.
5: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
1: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
6: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
7: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
6: A to je jak, pane prezidente?
7: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
8: Pane prezidente, ještě ano. pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
7: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
6: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
7: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
8: Ano, samozřejmě, pane, reagujte, pane prezidente.
7: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
6: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
8: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bůh.
7: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
6: Prosím vás. vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
7: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
8: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
1: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
2: Já děkuju, těším se na příště.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vláda snížila schodek rozpočtu na příští rok o 3 miliardy korun. V okolí Rejvízu má vzniknout aréna pro běžecké lyžování. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy, v osmifinále podlehli Belgii. Dnes se čekáme oblačno, místy čerstvý vítr, maximálně 17 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda včera definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: V okolí Rejvízu v Jeseníkách vznikne aréna s tratěmi pro běžecké lyžování. Do dvou let chce vybudovat nezisková organizace Jeseníky sdružení cestovního ruchu. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun. Krajské zastupitelstvo v pondělí schválilo na projekt 9-milionovou dotaci. Charita v Hranicích má nové sídlo. Své služby bude nabízet v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun. Nové sídlo Charity v Hranicích se otevře tuto středu.
6: Mši při slavnostním otevření bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Nuzík. Od 13 hodin Charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Zástupci Přerovské radnice chtějí mít přehled o stavu zeleně ve městě. Radní proto schválili vypracování studie, která se zaměří na parky, stromořadí a sídlištní zeleně. Zároveň má taky doporučit další rozvoj zelených ploch v souvislosti s klimatickými změnami. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
7: Městská zeleň je důležitou součástí veřejného prostoru a zároveň významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Studie nám poskytne cenné podklady pro její systematickou zprávu, ochranu i rozvoj v následujících letech.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli v Turíně 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na evropském šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
1: Počasí.

a svátek má dnes Darina. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Marcela Holanová a právě teď bude znít skupina Elán. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa.
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourat.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
10: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 22. září, úterý, je minuta po čtvrt na šest a svátek má dnes Darina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Maurící, dělá snětivou pšenici. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 10,5 stupně. Jirku dnes čekají běžné domácí práce a s pejskem Matýskem poslouchá Český rozhlas Olomouc, tak oba zdravím. Jeseník, 8 stupňů tma, nevlídno, napsala Dáša. Zdravím také Mirka z Brodku u Přerova, ten má na teploměru 10 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Letošní mimořádné sucho oslabilo české lesy. Potvrzují to statistiky vlastníků. Třeba magistrát v Přerově teď uvolnil zvláštní dotaci 1 milion korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z letošní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila necelá polovina vysazených stromků a může za to právě abnormální horko a nedostatek srážek na jaře a v létě. Mimořádné zalesňování dělníci zahájí ještě do konce roku.
2: Nepřálo jim letošní klima, několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché. Ta voda těm nově zasázeným sazenicím prostě chybí.
3: S Vítem Navrátilem, vlastníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4000 sazenic dubu.
2: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
3: Pocitově pro vás, co by lesáka, to je prostě zmar.
2: Nejenom pro mě, ale pro ty lidi, kteří tu práci odvedli. Je to práce, která se bude muset opakovat znovu. Další finanční prostředky vynaloženy, které jsou potřeba znovu na to uvolnit.
3: Těhle pasek vlastně vy máte desítky, které musíte znovu zalesnit.
2: Vyčíslili jsme to na asi 43 tisíc kusů sazenic na celý náš lesní majetek. Finančně to vychází něco přes 800 tisíc bez DPH. Letos jsme brali oba druhy sazenic, prostokořený i obalovaný, a ten deficit těch srážek byl tak velký, že není tam v tím moc velký rozdíl. Uhynuli i obalovaný sazenice, i prostokořený.
3: Mimořádné výsadby kvůli suchému létu plánují v regionu i vojenské lesy a statky. Na Libavé jim uschnulo zhruba 60 tisíc sazenic, říká Petr Toman, mluvčí společnosti.
4: Plochy, kde sazenice vlivem letošního tropického léta uschly, plánujeme zalesnit v průběhu letošního podzimu a v následujícím jaře. Náklady na opakované zalesnění odhadujeme přibližně na 1 milion korun.
3: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky, pokračuje jeho mluvčí Eva Joklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území. Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
3: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Provedou ho stovky lesníků. Využijí při něm i snímky z dronů a satelitů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Druhá etapa sanačních prací v Hostopečích nad Bečvou začne později, než se plánovalo. Práce na území, kde loni havaroval vlak s toxickým benzenem, chtěli odborníci spustit v září. Tendr na zakázku za několik set milionů korun, ale napadl jeden z neúspěšných uchazečů. Teď jej řeší antimonopolní úřad. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílejí nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marže prodejců zastropuje na 2,50 Kč za litr a sníží spotřební daně z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření bude platit do konce října. V Přerově tento pátek a v sobotu uspořádají tradiční výstavu hub. Klubu Teplo se uskuteční i navzdory dlouhodobému suchu v lesích. Přerovští mykologové věří, že na letošní ročník nasbírají až 200 druhů hub. Do terénu chtějí vyrazit ve čtvrtek, řekl to předseda klubu Teplo Milan Plášek. Za sportem Barbora Maxová postoupila na evropském šampionátu v Sofii jako čtvrtá česká boxerka do čtvrtfinále. Bulharsku ve váze do 60 kg porazila Starovojtovovou z Litvy 4-1 a její příští soupeřkou bude Turkyně Ezerová. Počasí dnes se čekáme převážně oblačno a místy přeháníky, teploty 13 až 17 stupňů, v jeseníkách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer se slábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenickou a Zlatých horách je uzavřena ulice Karanovská. Stavební práce to potrvají do 19. prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny. 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny. Napadlo vás někdy, proč je vrchol večera zlatým hřebem? Původ tohoto spojení možná překvapí, inspirovalo ho skutečný zlatý hřeb zatlučený do americké železniční trati. Více nám řekne bohemista Ondřej Bláha o 9:45. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do úterního 22. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:15 a svátek má dnes Darina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zábřeh 9 stupňů, vzkaz od Petry, která se chystá do práce. Hanušovice 7,5 stupně, to už hlásí Vojta, a Loštice 9,5 stupně Celsia. Ještě ležím v posteli a nespěchám na vstávání, napsala Irena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se s pacientem jen tak kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Provoz na silnicích v severní části Olomouckého kraje zkomplikují opravy. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Bioservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Provoz na silnicích v severní části kraje zkomplikují opravy. Firma v Bohumíně chce vyrábět chemikálie pro raketová paliva. Místní jsou proti. Před Ligou národů je kvůli zraněním 6 změn ve fotbalové reprezentaci. Dnes čekáme oblačno, místy přeháníky a maximálně 17 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Některé silnice na severu kraje čekají na podzim opravy. Vyžádají si více než 12,5 milionu korun, řekl to Miroslav Mazal z olomoucké pobočky ředitelství silnic a dálnic. Koncem měsíce začnou dělníci opravovat silnici na Červenohorském sedle a v průběhu října přijdou na řadu úseky mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou a taky v Javorníku a Uhelné. Rekonstrukce silnic se obejdou bez objízdných tras. Někde řidiče čeká kyvadlový provoz. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou AGAL. Založí společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Štamberku a Jeseníku. Vzniknout má příští rok v červnu. AGAL se zaváže investovat v těchto čtyřech nemocnicích v následujících 10 letech 3 miliardy korun. Pokračuje mluvčí skupiny Radka Miloševská.
4: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Skupina AGEL již nyní intenzivně připravuje konkrétní stavební a rozvojové projekty, které přímo reflektují zdravotní a demografické potřeby obyvatel jednotlivých spárových oblastí.
3: Společnost Bochemie dnes v Bohumíně představí plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala samosprávu ani veřejnost. Do 8. října může Bohumín i veřejnost posílat krajskému úřadu k záměru připomínky.
5: Bochemie chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Chloristan amonie je nezbytnou surovinou pro výrobu pevných raketových pohonných látek. Firma ale neuvedla, k čemu má produkce z Bohumína sloužit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Kostní dřeně letos se v Česku darovala rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí.
6: Sport.
3: 6 změn v nominaci už museli udělat trenéři české fotbalové reprezentace před zápasy elitní skupiny Ligy národů. Ve výběru nového kouče Španěla Denii nakonec chybí kvůli zraněním Chorý, Vlček, Zima, Višinský, Provod a Jurásek. Defenzivní hráče nahradili Vitík s Krič, Falušim a Slámou. Do ofenzivy povolal realizační tým Šuberta, Sejka a Vašulína. Zdravotní problémy měl i kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, dodává asistent Radek Bibl.
7: Tam to bylo trošku jako přetížený lík. Po tom náročném programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
3: Do ligy vstoupí čeští fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku, pak odehrají ještě zápasy doma i venku z Anglii a také ve Španělsku.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme převážně oblačno a místy přeháníky, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Šumparku je uzavřena ulice Žarotínova v místě železničního přejezdu kvůli opravám. Omezení potrvá do 16. října.

Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Valdemar Matuška a právě teď bude zpívat Karel Zich. Paráda. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Perverzní časopisy, které ohrožovaly mravnost československé mládeže v roce 1926, se staly terčem kritiky redaktorů Katolických listů. Mezi nebezpečné podle nich patřily i humoristické a satiristické listy. Více nám řekne Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Údajně se před 100 lety množily případy zneužití malých dětí a případy násilného smilstva. Jistý 16-letý útočník, který se dopustil zločinu na 7-letém dítěti a kterého zatkli v olomoucké úřední čtvrti, u sebe měl plné kapsy nejrozšířenějších novin Komár, Houpačka a Lucerna. Jejich vydavatelé, snažíce se mýtit co největšího zisku, uveřejňovali věci, které museli na nedospělých čtenářích zanechat zhoubné následky. A redaktoři volali po zákazu moderní humoristické otravy v zájmu budoucnosti národa. Velký vliv podle nich ale měly i denní listy, které se do všech podrobností zabývaly zločiny proti mravopočestnosti. Psalo se: otcové nezletilých dětí bojí se je nechati několik chvil volně pobíhati z obavy před zločinci. Přitom však docela klidně nechají doma ležeti časopisy, kterými jsou jejich děti stejně zneucťovány. Čiňte nápravy každý sám u sebe a u svých rodin a vyhoďte všechno bílý a nepřipusťte do svých domácností žádné četby, která uráží mravnost.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 22. září, svátek má Darina a je minuta po čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů. Dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 11,6 stupně, oblačno, vlhkost 79%. Dnes vyrábím cuketovou hořčici bez chemických konzervantů, napsal Miroslav. To zní velmi zajímavě, ať se to vydaří. Zdravím Jirku z Olomouce, který poslouchá s psím kamarádem Matýskem, ulice Stupkova 10,5 stupně a Týneček 10 stupňů zataženo mrholí, napsal Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: zemí. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, jsme stále na začátku školního roku, mě letos čeká třídní sraz po mnoha letech. Chodíte na školní srazy, jak probíhají, o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. Srazy ze základky máme pravidelně po 5 letech a vždy se nás sejde víc jak polovina. To se spolužáky z Gimplu se nejsme schopni dohodnout a tak srazy neděláme, napsala Lída z Postřelmova. Jirka ze Šumperka se prý na takovém srazu dal dohromady se svou současnou manželkou. Se spolužáky se základky se potkáváme co 2 roky, spolužáky z učňáku život rozesel po celém světě a je takřka nemožné najít alespoň pro polovinu nějaký vhodný termín na sejít se, tak srazy neděláme. To už je vzkaz od Martiny z Jeseníku. Chodím na srazy poctivě na všechny. Mívali jsme je po 5 letech, ale co nás začalo ubývat, děláme to každý rok. Jen ty výroční po 5 letech jsou takové více oficiální a ve společenském oděvu, napsala Romana z Olomouce. Nás moc na sraz základky nechodilo, to už píše Jana z Přerova. Spojili jsme proto obě třídy A a B a i tak, co do počtu, bychom na srazu nedali ani jednu třídu. Spíš přijedou ti, co jsou z větší dálky než místní. No a co vy a školní srazy? Těším se na vaše další zážitky a zkušenosti.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka za ANO. Průměrná penze by se tak měla dostat na zhruba 22 200 korun. V okolí Rejvízu v Jeseníkách vznikne aréna s tratěmi pro běžecké lyžování. Do 2 let chce vybudovat nezisková organizace Jeseníky sdružení cestovního ruchu. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun. Krajské zastupitelstvo v pondělí schválilo na projekt 9milionovou dotaci. Charita v Hranicích má nové sídlo. Své služby bude nabízet v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun. Nové sídlo Charity v Hranicích se otevře tuto středu. Zástupci Přerovské radnice chtějí mít přehled o stavu zeleně ve městě. Radní proto schválili vypracování studie, která se zaměří na parky, stromořadí a sídlištní zeleně. Zároveň má taky doporučit další rozvoj zelených ploch v souvislosti s klimatickými změnami. Za sportu české tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v Číně a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Nominace do jednotlivých duelů kapitánka týmu Barbora Strýcová předem nezveřejnila. Počasí dnes se čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky, jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumperskou v Kopřivné osobní auto nabouralo do svodidele a pozor také na dálnici D48 u Hustopečí nad Bečvou ve směru na D1. V jízdním pruhu jsou rozházené kužely.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Olomoucké hejtmanství je blíže k založení společného podniku se zdravotnickou skupinou Agel. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili na svém pondělním jednání návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel. Její zástupci založí s hejtmanstvím společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Dosavadní smlouvy platné od roku 2007 končí příští rok v létě.
1: Pro 48 zastupitelů, zdrželo se 6, nehlasoval 1, návrh usnesení byl přijat.
2: Shrnul hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO po hlasování. Krajští zastupitelé souhlasí s navrženou dohodou o společném provozování nemocnic se skupinou Agel.
3: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
2: Olomoucký kraj podle náměstka hejtmana Vladimíra Lichnovského z hnutí ANO do společného podniku vloží 3 nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku. Agel pak nemocnici v Jeseníku.
4: Olomoucký kraj zde nevkládá nemovitosti, z nemovitostí jim bude plynout nájem Olomouckému kraji. Naopak nemocnice Jeseník zde bude vložena i včetně nemovitostí.
2: Agel se také podle návrhu dohody má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
5: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Společný podnik vytváří stabilní rámec pro plánované investice, které se v následujících letech zaměří především na modernizaci a stavební rozvoj nemocniční areálů v Přerově, Prostějově, Šternberku i Jeseníku.
2: Někteří opoziční zastupitelé měli výhrady. Například Matouši Pelikánovi z uskupení Spojenci 24 se nelíbí, že zastupitelé nedostali k rozhodnutí analýzu, která by posoudila všechny možné scénáře.
6: To znamená, že krajská rada sama rozhodla, že se jde pouze jedním směrem.
2: Definitivně budou krajští zastupitelé smlouvy schvalovat pravděpodobně příští rok v dubnu a společný podnik by pak měl vzniknout v létě. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Tak dneska čekáme, že bude převážně oblačno. V jeseníkách se místy vyskytnou přehánky, jinde budou spíš jenom ojedinělé nebo s menší pravděpodobností, a večer potom budou přehánky ustávat a zejména na jihu kraje bude i ubývat oblačnosti. A teploty vystoupí jen na 13 až 17 stupňů, na horách na 6 až 10 a k tomu povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a přechodně v průběhu dne může zasilit i na čerstvý vítr 4 až 8 metrů za sekundu a potom večer bude slábnout.
0: A co přinese noc a zítřejší den?
2: Tak večer ještě budou při zvětšené oblačnosti doznívat místní přehánky, postupně převáží polojasno až skoro jasno a k ránu se ojediněle mohou vytvořit i mlhy. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů a tam, kde se uklidní vítr a bude malá oblačnost, tam můžou spadnout teploty i k hodnotám kolem 3 stupňům a ojediněle se také mohou tvořit přízemní mrazíky. Povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a bude postupně v průběhu noci slábnout. Zítra předpokládáme, že bude ráno a večer málo oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, ojediněle i mlhy a v průběhu dne může být přechodně oblačno a jenom ojediněle se pravděpodobně vyskytne přehánka. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na horách kolem 9 a vítr povane ráno slabý a v průběhu dne mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Cvik je vležen na zádech. Pokrčená kolena, lokty u těla, ruce drží židli nad hrudníkem. S výdechem zvedáme židli vzhůru a zároveň odlepujeme hlavu a trup od podlahy až po dolní úhel lopatek. S nádechem přitahujeme zpět na hruď a trup k zemi. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Přerov na obnovu lesů po suchém létě vyčlenil 1 000 000 korun. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přerovské lesy čeká mimořádná výsadba. Sněmovna se vrátí k navýšení důchodu pro starší seniory. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Dnešní počasí má být oblačné, místy s přeháníkami a teplotami do 17 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerova vyčlenil 1 milion korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo víc než 40% letošní výsadby. Správce polesí Vít Navrátil už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak podle něj čeká mimořádná výsadba.
2: Nahrazovat to budeme asi směsí zase dubu zimního a přidáme nějaký habr s lipou, aby to bylo pestřejší. Se zalesňováním začneme podle klimatických podmínek. Pokud nám to dovolí klimatické podmínky v listopadu, začneme v listopadu, případně potom březen, duben.
1: Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
3: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
1: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornilo v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu. Na 4 pobočkách České národní banky se lidé od rána můžou vyzvednout výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 tisíc kusů vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Na pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5000 korun v hotovosti a maximálně po 3 kusech.
0: Sport.
1: Český tým se na mistrovství Evropy volejbalistů čtvrtfinále nezahraje. Z Belgii prohrál 1-3 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou. Pak už byl soupeř lepší a postup si zasloužil.
4: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, který jsme 2 sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přeháníky, jinde ojídněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer se slábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumporsku v Kopřivné se řeší nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Tak jsem včera doma udělal přípravy na chladnější počasí. Natáhnul jsem po letním období opět v chodbě koberec, tak vždyť zítra nás už čeká první podzimní den, tak je třeba myslet na chladnější dny. To v sobotu nás čeká předpremiéra filmu Zpráva pro Minervu 2. V této hodině nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky do olomouckého kina Metropol na tento experimentální film Miroslava Korbota a Lubomíra Smékala. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympik a právě teď bude zpívat Michal Tušný. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Na zhruba 6,5 milionu korun vyjde obnova 30 metrů vysoké rozhledny Háj u Šumperka. Dělníci na ní po 30 letech mění dřevěné obložení a taky střechu. Dovnitř zatékalo a mezerami mezi prkny se do rozhledny dostávali ptáci.
1: No a zítra natírám znova druhý nátěr.
2: Jedním z dělníků, kteří pracují na obnově rozhledny Háj, je i Luboš ze Šumperka.
3: No jak dlouho to schne, aby to bylo použitelné?
1: No to schne tak půl dne 100%. A i díl, protože dneska není slunko, že? Takže ono, to je olejovka. Dneska je první, do rána mi uschne, pak jedu druhý.
2: Lubošovi kolegové zatím řežou trámy a desky na potřebnou délku a jakmile zeschne barva, vytahují kusy dřeva na kladce nahoru na věž. Vše sleduje i Jan Rýznar, předseda šumperského odboru klubu českých turistů.
4: Určitě, že to bylo potřeba, protože se vlastně vidělo jak zvenku mezery, tak hlavně i zevnitř, různé i trámy, už nebyly úplně v dobré kondici, různě tam vlastně prolétali ptáci, rušili vlastně alarm, takže museli tady často vlastně hasiči a snažit se, jestli opravdu je to poplach nebo je to něco jiného. Takže opravdu ta rekonstrukce byla potřeba, ta střecha byla už v dezolátním stavu, jak jsme viděli od toho známého z dronu, tak ta vlastně, aby nezatíkalo dál a neníčila se z vrchu, tak vlastně je dobře, že se to vlastně začalo dělat už teďka.
2: Náklady na obnovu rozhledny jsou vyčíslené na zhruba 6,5 milionů korun, doplňuje mluvčí města Šumperk Jana Kaněvová.
5: Investorem jsou v tomto případě všichni spoluvlastníci rozhledny, a to město Šumper, obec Bludov a také společnost Cetin. Konec oprav projektanti naplánovali na druhou polovinu listopadu.
2: První celodřevěná vyhlídka na vrchu Háj stála už ve 30. letech 20. století. V 50. letech ale zhořela po zásahu bleskem. Od poloviny 70. let se skupina nadšenců pokoušela rozhlednu obnovit. Uspěli ale až v roce 1996. Od rozhledny Háj u Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 22. září, úterý, 8:03 a svátek má Darina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Maurící dělá snětivou pšenici. No dnes mraky, přehánky, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Hanušovice 7 stupňů zamračeno, dnes bude opět pršet, napsal Pavel. V Javorníku máme zataženo 11 stupňů tepla, píše František, děkuji. Honza z Písečné napsal: dnes se mi nějak do té tmy vstávat nechtělo, tak jsem si chvilku poležel, je zamračeno, teplota 8 stupňů, vítřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu 90%, vypadá to, že nám zde během dne bude pršet.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7:30. Dobré ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Některé silnice na severu kraje čekají na podzim opravy za více než 12 milionů korun. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Koncem měsíce začnou dělníci opravovat silnici na Červenohorském sedle a v průběhu října přijdou na řadu úseky mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou a také v Javorníku a Uhelné. Krajští zastupitelé schválili návrh dohody se zdravotnickou skupinou AGEL. Založí společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Štemberku a Jeseníku. Vzniknout má příští rok v červnu. AGEL se zaváže investovat v nemocnicích v následujících 10 letech 3 miliardy korun. Společnost Bochemie dnes v Bohumíně představí plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala samosprávu ani veřejnost. Do 8. října bude krajský úřad k záměru přijímat připomínky. Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Za sportu olomoucký fotbalista Václav Sejk se dostal do nominace fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů. Španělský trenér Denia musel na soupisce udělat 6 změn. Zranění vyřadilo Chorého, Vlčka, Zimu, Višinského, Provoda a Juráska. Do ligy vstoupí fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Počasí dnes se čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky, jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Brodku u Prostějova směr Olomouc leží u středových svodidel sražený divočák. Dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Totální zmar, tak hodnotí revírník městských lesů v Přerově letošní výsadbu nových sazenic. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Letošní mimořádné sucho oslabilo české lesy. Potvrzují to statistiky vlastníků. Třeba magistrát v Přerově teď uvolnil zvláštní dotaci 1 milion korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z letošní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila necelá polovina vysazených stromků a může za to právě abnormální horko a nedostatek srážek na jaře a v létě. Mimořádné zalesňování dělníci zahájí ještě do konce roku.
1: Nepřálo jim letošní klima, několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché. Ta voda těm nově zasázeným sazenicím prostě chybí.
2: S Vítem Navrátilem, vlastníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4000 sazenic dubu.
1: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
3: Pocitově pro vás, co by lesáka, to je prostě zmár.
1: Nejenom pro mě, ale pro ty lidi, kteří tu práci odvedli. Je to práce, která se bude muset opakovat znovu, další finanční prostředky vynaloženy, které jsou potřeba znovu na to uvolnit.
2: Těhle pasek vlastně vy máte desítky, které musíte znovu zalesnit.
1: Vyčíslili jsme to na asi 43 tisíc kusů sazenic na celý náš lesní majetek. Finančně to vychází něco přes 800 tisíc bez DPH. Letos jsme brali oba druhy sazenic, prostokořený i obalovaný, a ten deficit těch srážek byl tak velký, že není tam v tím moc velký rozdíl. Uhynuli i obalovaný sazenice, i prostokořený.
2: Mimořádné výsadby kvůli suchému létu plánují v regionu i vojenské lesy a statky. Na Libavé jim uschnulo zhruba 60 tisíc sazenic, říká Petr Toman, mluvčí společnosti.
4: Plochy, kde sazenice vlivem letošního tropického léta uschly, plánujeme zalesnit v průběhu letošního podzimu a v následujícím jaře. Náklady na opakované zalesnění odhadujeme přibližně na 1 milion korun.
2: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území. Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
2: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Provedou ho stovky lesníků. Využijí při něm i snímky z dronů a satelitů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do úterního 22. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 7:45 a svátek má dnes Darina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice. Dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zde na Holubic u nás je 12 stupňů, po včerejším větrném a upršeném odpolední je polojasno a klidno. Chystám se na poštu pro dárek, který jsem vyhrála v Hřebících, a potom budu dělat buřt, guláš a odpoledne půjdu na nákup. V Žárové máme další chladné ráno s teplotou 7 stupňů a vysokou vlhkostí vzduchu 99%. Napsal Tonda a Bohdíkov, zataženo 6 stupňů, mírný vítr. To už je vzkaz od Vlaďky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:15. Dobré ráno. Právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na film Zpráva pro Minervu 2. Olomoucké kinometropol bude mít předpremiéru filmu tuto sobotu ve 20 hodin a 2 lístky na vás čekají. Volejte 221 555 444. Jde o experimentální film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, který volně navazuje na stejnojmennou inscenaci divadelního spolku S23. Ve filmu uvidíme, která v omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce a setkávají se tu osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérázný hotel personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu Země. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobré ráno, Majka z Košic.
0: Majko, vyhráváte 2 lístky na film Zpráva pro Minervu 2. Gratuluji vám.
1: Děkuji.
0: S kým do
1: Olomouce je záruka.
0: No to ano. A s kým na tento film do olomouckého kina Metropol v sobotu vyrazíte?
1: Asi budu muset losovat.
0: Zájem bude velký, nedivím se.
1: Jo.
0: Tak si užijte film, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. V okolí remízu dělníci postaví arénu pro běžecké lyžování. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Okolí Rejvízu má vzniknout aréna pro běžecké lyžování. Další etapa sanace území v Hustopečích nad Bečvou nabrala skluz. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Dnes má být oblačno, místy s přeháníkami naměříme až 17 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomoucký kraj přispěje na výstavbu arény pro běžecké lyžování. Do 2 let má vzniknout v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun. Nezisková organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu na ní od kraje získá 9 milionů. Rozhodli o tom zastupitelé.
4: Projekt bude představovat první specializované středisko svého druhu v Jeseníkách. Cílem výstavby je posílení cestovního ruchu, sportovní infrastruktury i přeshraniční spolupráce. Díky technickému zasněžování také aréna zajistí stabilnější sněhové podmínky a prodlouží tak zimní sezónu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Druhá etapa sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou začne později, než se plánovalo. Práce na území, kde loni havaroval vlak s toxickým benzenem, chtěl státní podnik Diamo spustit na začátku září. Tender na zakázku za několik set milionů korun, ale nejprve musí prověřit antimonopolní úřad, na který se obrátil jeden z neúspěšných uchazečů, řekla to mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová. Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy Dekora, jejich neplatící rodič totiž ve vězení peníze nemusí vydělat.
5: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
3: Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko totiž dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci.
0: Sport.
3: České tenistky dopoledne vstoupí v Číně do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zápasem s Velkou Británií. Body je připravená sbírat i světová deblová jednička Kateřina Siniaková, která v dějišti turnaje v Shenzhenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
6: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků. Tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
0: Počasí.
3: Dnes se čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojedněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Mohelnici je dnes uzavřeno autobusové nádraží, důvodem jsou opravy zdejší silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šouka, přeje příjemné ráno, budíte se v noci, dokáže vás sen probudit. Mě dnes ze spánku probudila otázka, nejsou už Vánoce, vždyť nemám dárky. No tak asi za to může včerejší návštěva jistého obchodu, kde už měli na prodej vánoční výzdobu, doopravdy teď v září. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišních druhů u nás, jaký to je a kde se vyskytuje, poví za chvíli Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Karel Gott a právě teď bude zpívat Babi Daněk. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Světí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Nejnověji objevených živočišních druhů u nás nám právě teď představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 22. září, svátek má Darina a je minuta po čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů. No dnes mraky, přeháňky, sem tam i sluníčko a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Lukáš hlásí, že v dubu je oblačno, chystá se pracovat na zahrádce a odpoledne bude rozvářet zbytek rajčat na šťávu. Olomouc 13 stupňů, ukazuje se sluníčko, to hlásí Bára a do Prostějova zdraví Martinu, ta naměřila 14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili na svém pondělním jednání návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel. Její zástupci založí s hejtmanstvím společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Dosavadní smlouvy platné od roku 2007 končí příští rok v létě.
1: Pro 48 zastupitelů, zdrželo se 6, nehlasoval 1, návrh usnesení byl přijat.
2: Shrnul hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO po hlasování. Krajští zastupitelé souhlasí s navrženou dohodou o společném provozování nemocnic se skupinou Agel.
3: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
2: Olomoucký kraj podle náměstka hejtmana Vladimíra Lichnovského z hnutí ANO do společného podniku vloží 3 nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku. Agel pak nemocnici v Jeseníku.
4: Olomoucký kraj zde nevkládá nemovitosti, z nemovitostí jim bude plynout nájem Olomouckému kraji. Naopak nemocnice Jeseník zde bude vložena i včetně nemovitostí.
2: Agel se také podle návrhu dohody má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
5: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Společný podnik vytváří stabilní rámec pro plánované investice, které se v následujících letech zaměří především na modernizaci a stavební rozvoj nemocniční areálů v Přerově, Prostějově, Šternberku i Jeseníku.
2: Někteří opoziční zastupitelé měli výhrady. Například Matouši Pelikánovi z uskupení Spojenci 24 se nelíbí, že zastupitelé nedostali k rozhodnutí analýzu, která by posoudila všechny možné scénáře.
6: To znamená, že krajská rada sama rozhodla, že se jde pouze jedním směrem.
2: Definitivně budou krajští zastupitelé smlouvy schvalovat pravděpodobně příští rok v dubnu a společný podnik by pak měl vzniknout v létě. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme.

písničku už

Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo více než 40% letošní výsadby. Správce polesí Vít Navrátil už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak podle něj čeká mimořádná výsadba. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 000 000 lidí. Zjistil to server i rozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Na 4 pobočkách České národní banky se lidé od rána můžou vyzvednout výroční 5 000 000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 000 kusů vydává ke svému výročí vzniku Národní banky Československé. Za sportou čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v 8. finále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. Počasí dnes se čekáme převážně oblačno. V jeseníkách místy přeháníky jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku v obci Drahanovice havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chodíte na školní srazy? Už za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy, zkušenosti a zážitky. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9:09. Dobré ráno, jsme stále na začátku školního roku. Mě letos čeká třídní sraz po mnoha letech. Chodíte na školní srazy, jak probíhají? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše další vzkazy. František z Javorníku napsal, po 67 letech od maturity jsme měli v květnu zatím poslední třídní sraz. Ze 40 se nás sešlo jen 8, píše František. Miroslav z Doloplas u Nezamyslic napsal, tento rok uplynulo 60 roků, kdy jsme maturovali na průmyslové škole v Lipníku nad Bečvou. Scházíme se bez pozvánky, vždy první pátek v červnu každý rok. Je nás už méně, ale je to stále dojemné setkání. Jirka z Olomouce z ulice Stupkova napsal, na srazy jsme chodili ze začátku, ale čím jde dál doba, tím se většina lidí odhlásila. Některé potkávám jen náhodně na náměstí v Olomouci nebo na hokeji a vánočních trzích či výstavách v parku. Ze střední srazy organizují sama každý rok, to už píše Lenka z Moravské Třebové, už jsme v letech, tak ať se vidíme častěji. Srazy naší třídy se ze střední pořádá bývalá spolužačka, kamarádka, sousedka, vždy nás přijde tak polovic a jedni a ti samí, píše Míša z Hranic. Naše třída byla vždy bez vaparta, tak se potkáváme co rok, někdy v jiný sklípek, jindy horská chata, vzkaz od Věry z Přerova. Tak děkuji za vaše zprávy. Čeká-li vás a školní sraz po několika letech, držím palce, ať dobře dopadne a máte na něj hezké vzpomínky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Je 8:45 a svátek má dnes Darina. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatý Maurící dělá snětivou pšenici. No dnes mraky, přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? To jste mi také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Vikýřovice 8 stupňů Celsia a obloha se zatahuje, napsal Jaroslav. Samotížky 11 stupňů, oblačno, vykukuje sluníčko, to už je vzkaz od Milana. Jeseník 9 stupňů. Vypadá to na déšť, hlásí Majka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Zastav mě zpíval Marek Ztracený. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá song Málo mě zná a Iveta Bartošová. Dobré ráno, jste naladěni. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc za 10 minut bude 9 hodin. Dnes od 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny. Napadlo vás někdy, proč je vrchol večera zlatým hřebem? Původ tohoto spojení možná překvapí. Inspiroval ho skutečný zlatý hřeb zatlučený do americké železniční trati. Více nám řekne bohemista Ondřej Bláha už za hodinu. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Sever Olomouckého kraje čekají velkoplošné opravy silnic. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemné a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Provoz na silnicích severní části kraje zkomplikují opravy. Firma v Bohumíně chce vyrábět chemikálie pro raketová paliva. Místní jsou proti. Kostní dřeně letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Dnes čekáme oblačno, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci dnes zahájili sérii oprav vybraných silnic na severu kraje. Práce za více než 12 milionů korun potrvají do konce října. Opravované úseky budou po dobu rekonstrukce průjezdné. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Máme vytipováno množství lokalit, kde proběhne výměna asfaltových hutněných vrstev v ceně přesahující 12,5 milionu korun. Práce proběhnou od 22. září do konce října, například na Červenohorském sedle na Skřídku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou nebo v Javorníku a také v Uhelné.
1: Společnost Bochemie dnes v Bohumíně představí plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala samosprávu ani veřejnost. Do 8. října může Bohumín i obyvatelé posílat krajskému úřadu k záměru připomínky.
3: Bochemie chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Chloristan amonie je nezbytnou surovinou pro výrobu pevných raketových pohonných látek. Firma ale neuvedla, k čemu má produkce z Bohumína sloužit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Olomoucká kulturní scéna Sedmička dnes hostí výtvarně vizuální workshop pro seniory. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet malbu, ale taky práci se světlem nebo umělou inteligencí. Pokračuje vedoucí ateliéru Moravského divadla Petra Slezáčková.
4: Senior Art je série tvůrčích workshopů. Proběhne jeden z nich, což se jedná o výtvarně vizuální workshop, který zapojí všechny smysly a vytvoří vlastně prostor pro nějakou svobodnou tvorbu, imaginaci i zároveň experimentování.
1: Kostní dřeně letos se v Česku darovala rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Sport. Hokejisté Liberce zabojují na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství sezóně Tipsport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Hokejista Olomouce se v Extralize představí v pátek. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže přivítají Kometu Brno.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: U Mohelnice Studené Loučky havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel se řeší i v Olomouci, v ulici Komenského a také v obci Drahanovice na Olomoucku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Terní dopoledne přeje Tomáš Kedzior. Dělo se toho opravdu hodně, naši redaktoři celý víkend i včera byli v terénu a třeba v Zábřehu odhalovali nedávno kameny zmizelých na ulici Československé armády. Město i zájemci o historii si připomněli osudy židovské rodiny Tausigů, jejichž příslušníci se z části stali obětí holokaustu. Podíváme se na to. Koncerty, divadlo, film i poezie, Central muzea umění začíná už třetí sezónu. Na jaké osobnosti se mohou návštěvníci těšit letos, dozvíte se za chvíli. A rubrika Okolo češtiny tentokrát rozebere slovní spojení Zlatý hřeb. Bohemista Ondřej Bláha dostane slovo kolem 9:45. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Hezký poslech.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc na netradičním místě přímo v obchodním centru Zábřehu na ulici ČSA. Minulý týden odhalili kameny zmizelých, připomínající osudy části židovské rodiny Tausigů. Ta, jak nám potvrdil historik Pavel Kili Jedelský, provozovala továrnu na keramické zboží přímo na místě, kde dnes stojí obchod s koberci a podlahovými krytinami. Mimo odhalených kamenů zmizelých přímo v jeho prostorách připomíná rodinu Tausigů i zachovalá původní studna, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout.
1: Tato rodina původem židovská, tady zapustila kořínky. V roce 1884 Alois Tausig otevřel hrnčířskou dílnu, měl dokonce 4 děti a jeho nejstarší syn Gustav pokračoval v šlépějích svého otce, provozoval továrnu na tu keramiku a bohužel Zábřeh byl v oblasti Sudet a vlastně ta rodina Tausigova musela se vystěhovat do protektorátu. V roce 1942 byli deportováni nejprve do Terezína Gustav a jeho žena Pavlína měli celkem 4 děti.

0: nejstarší dcera Anna a jediný syn Rudolf odjeli za pomoci svého tatínka do Palestiny. Ta Anna pak v Palestině zůstala a Rudolf Tausig se dostal k obrněné brigádě a vrátil se do Československa a vrátil se i do Zábřeha. Jeho tatínek a jeho maminka, ty skončili v Osvětimi a obě dvě jeho sestry, starší Herta, ta zahynula Osvětimi a ta mladší, která se provdala, jmenovala se Sladká, tak ta zemřela v roce 1947 na následky koncentráku. Jsem moc rád, že si Zábřeh připomněl i tuhle temnou historii, protože kdo zapomíná, musí svoji historii opakovat.
1: Kameny zmizelých rodině Tausigů měla možnost odhalit členka této rodiny, paní Alexandra Chromá. Jaký to byl zážitek vlastně připomenout si takhle část svého rodu?
2: Takový zvláštní pocit, no, protože já jsem je nepoznala nikdy. Tatínek bohužel nerad mluvil o té minulosti, protože to neměl jednoduchý, že? Tak je to takové zvláštní pocit, no.
1: Říkáte, že o tom nerad mluvil, nicméně vědělo se v té rodině třeba, co se stalo s těmi příbuznými?
2: No, asi nevěděli úplně. Všechno. Něco věděl, něco se dozvěděl, třeba ta teta Herta byla taková, jak byla ta profesorka, ona byla taková prostě proti všechnému. Takže on takový nějaký střípky se dozvěděl, ale tak jak říkal pan Jedelský, oni byli tak strašně rozvětvená rodina, byli v tom Brandyse, byli tady v Maletině, měl on velkou přízeň. Oni pocházeli z hodně dětí a najednou prostě nebyl nikdo. A jako dřív, jako třeba doma naši, když se jak by se bavili, tak oni prostě neradí mluvili, abych já něco třeba někde neřekla a nebyl z toho průšvih, protože tatínek byl vlastně zavřenej za to, že měl nějaký protistátní řeči nebo něco, takže oni to tak dávali spíš Pavel, ten, protože byl o 7 roku starší, tak ten byl...
1: To je váš bratr.
2: To byl ten můj bratr, ano, takže ten věděl hodně.
1: Vy jste tady měl vnoučata, byli to...
2: Jo, to jsou vnoučata, ano.
1: Co oni na to říkali, když jste se dozvěděli, že se budou odhalovat kameny zmizelí?
2: No, takže chcou jít se mnou se podívat a taky o té rodině, jako takhle si jenom jako vyjou jenom prostě to, co my víme, že...
1: Zdeněk Hlavat je vlastně majitelem tady z firmy Jehla. Ten váš obchod stojí na místě toho původního domu manželů Tausíkových. Já jsem pochopil z toho, že vy v tou historii trošku žijete. Takovým krásným příkladem je ta obnovená studna přímo u vás v prodejních prostorách. To není úplně typické.
3: Máme rádi historii a když jsme zjistili, jaká historie se váže k tomu areálu, tak to byla pro nás výzva a snažili jsme se zachovat aspoň něco, co se dá. Když jsme narazili na tu studnu, samozřejmě byli jsme hrozně rádi. S Pavlem Tausigem jsme se seznámili, ještě když žila jeho maminka, kdy jsme tady začali podnikat, koupili jsme tu druhou část areálu, v jedné části měli ten domek. Tak vlastně nám vykládal celý ten příběh. My jsme rádi, že máme něco, co se spojuje s historií a je to taková odpovědnost pro nás.
1: Vy jste tady vyprávil, že vlastně hluboko ve vaší historii bylo, ale ještě jedno setkání s rodinou Tausigů.
3: Ano, vedlejší ulice Leštinská, tam byla za první republiky výroba lihovin a likérů František Antonín Mach. Od pana Tausiga jsme se dozvěděli, že vlastně oni se navštěvovali a hrávali karty. Tak jsme tak nějak zjistili, jak ten svět je malý, že i ti naši předci se takhle potkávali. To pro nás bylo zajímavé.
1: Ze Zábřeha Mirek Kubza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásný poslech, pěkné dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Přeji od mikrofonu Tomáš Kedzior. Za chviličku se vydáme do Centralu muzea umění Olomouc. Tento krásný prostor začíná už třetí sezónu. Chystají se koncerty, divadlo, film i poezie a třeba i loutky. O tom všem si budeme za chvíli povídat.

0: Central muzea umění Olomouc vstupuje do nové sezóny. Podzim nabídne program napříč žánry, od koncertu a divadel přes filmový klub až po loutková představení pro děti. Chybět nebude ani evropská poezie. Více už dramaturg Centralu Alexandr Jeništa.
1: Sezóna, kterou otvíráme, je už v pořadí třetí po rekonstrukci bývalého kina Central. A my se pomalu usazujeme s tím programem na nějakých jako pravidelných cyklech a pravidelných rytmech, takže se věnujeme současnému divadlu, koncertům od komorních až po ty středně velké kapely. Na podzim se tady uskuteční už 11. ročník festivalu lyrické poezie střední Evropy Cena Václava Buriana. A potom taky částečně v Centrálu bude mít svou scénu už 19. ročník Dnu židovské kultury.
2: Zastavme se nejprve u těch koncertů. Vy jich v průběhu následujících týdnů nabídnete totiž hned několik. Koho se vám letos podařilo do Olomouce přilákat?
1: Strukturou, v jaké Centrál funguje, se sem samozřejmě nevejdou úplně velké kapely a velké koncerty, takže jsou to spíše vystoupení komornějšího rázu. Hnedka v září nás čeká slovenské duo Longital. Úplně poprvé tady také vystoupí Dorka Barová, kterou diváci a posluchači znají z jejího působení ve violončelovém duu Tarafuky. Pak se sem vrací James Harris, britský písničkář, a v říjnu také vystoupí po dlouhé době Rudilinka se svým newyorským triem, na to se obzvláště těším.
2: V průběhu podzimu tady proběhnou taky 4 divadelní představení, a to v rámci festivalu Divadelní flóra. Máte mezi nimi svého favorita?
1: Favoritem je pro mě hned to první představení, které nás čeká na začátku října. To je titul Perpetuum Havel, které vzniklo v Laterně Magice Pražského národního divadla a které vychází z jakési skici drobné textové, kterou napsal Václav Havel ve vězení na Pankráci, a napsal ho jako skicu pro nonverbální divadlo, čili to představení je v podstatě fyzické divadlo, taneční divadlo, a my to představení uvádíme také v tom seriálu akcí, které po celé republice vzpomínají nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
2: K Centrálu patří i filmový klub. Kam se posouvá ten? Jaké novinky letos divákům nabídnete?
1: Ten filmový klub postupně rozšiřujeme. Největší novinky přijdou tedy ale až po novém roce. Teď v té podzimní části samozřejmě filmový klub pokračuje ve svých cyklech tak, jak jsou diváci zvyklí, takže nabízí současné filmy ze současné produkce, potom dokumenty, případně dokumenty, které se týkají výtvarného umění, protože jsme v muzeu umění.
2: Pro ty nejmenší diváky a taky pro jejich rodiče se letošní sezóna ponese hlavně ve znamení loutek. Na co konkrétně se mohou těšit oni?
1: Zahajujeme pohádkou Z budíku, což je loutkové divadlo teatru Pavla Šmída. Potom nás čeká také ještě představení od Loutek bez hranic o Budulínkovi, to je potom v listopadu. A v prosinci se můžeme těšit na studio Dell'Arte s představením Vánoce za časů našich prababiček.
2: Říká Alexandr Jeništa, dramaturg Centrálu muzea umění Olomouc. Sezóna tady běží už od poloviny září. Z Olomouce Klára Jerošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc každé úterý s rubrikou Okolo češtiny chystáme ji už po následující písničce. Dozvíme se, proč je vrchol večera právě Zlatým hřebem. Původ tohoto spojení možná překvapí. Inspiroval ho skutečný Zlatý hřeb, zatlučený do americké železniční trati. Více se rozvíme od bohemisty Ondřeje Bláhy za chvíli.

0: ustálená spojení a zlato, tedy spojení, která obsahují přídavné jméno zlatý. To je dnešní téma bohemisty Ondřeje Bláhy.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Málo co zajímalo naše předky tak soustavně a silně jako zlato. Ten vzácný kov, který určitě zajímá i nás a dnes. Kdyby zlato nebylo zajímavé, tak by se jeho cena nepohybovala kolem 3 000 korun za gram, což je zhruba ta dnešní cena zlata. Zlato bylo vždycky symbolem kvality a ceny. Něčeho vynikajícího, skvělého, žádaného. Podívejme se už jen na to, v kolika různých ustálených spojeních figuruje přídavné jméno zlatý. Máme zlaté ruce, tedy zvláště šikovné ruce. Máme zlaté časy, to jsou ty vůbec nejlepší časy. Máme třeba zlaté srdce, to znamená zvláště dobré, laskavé, a také třeba zlatou svatbu anebo zlatou střední cestu. Chtěl bych se dnes podívat ještě na jedno ustálené slovní spojení s komponentem zlatý. A sice na spojení zlatý hřeb. Typicky se říká třeba zlatý hřeb večera nebo programu a v médiích čteme například tato užití spojení zlatý hřeb. Cituji. Zlatým hřebem obou víkendových akcí bude zhlédnutí stovky válečníků ve středověké bitvě. Nebo úspěšný výstup na sopku Damávand, nejvyšší horu Íránu, byl zlatým hřebem jeho kariéry. A nebo to byl asi zlatý hřeb celého dne. Bylo fajn moc si zase zahrát před diváky. Konec citací. Když je tedy něco zlatým hřebem, je to úplný vrchol něčeho. Nejlepší věc, kterou někdo zažil, uviděl nebo udělal. Díval jsem se do lístkové kartotéky, kterou v naskenované podobě najdete na stránkách Ústavu pro jazyk český, a hledal jsem nejstarší doklad slovního spojení zlatý hřeb. Toto spojení použil nejdříve, alespoň jak ukazuje ta kartotéka, roku 1885 český básník Jaroslav Vrchlický. To byl velký znalec světových literatur a světových jazyků, mimo jiné také angličtiny. A odtud vítr vane. Zdá se, že spojení zlatý hřeb odkazuje na velkou událost v dějinách Ameriky, kterou jistě zaregistrovali i Češi, kteří měli s Amerikou ve druhé polovině 19. století hojné kontakty, mimo jiné se tam vystěhovávali. Tou událostí bylo propojení východu a západu Spojených států železniční tratí, která se potom stala páteří osidlování amerického vnitrozemí. Dne 10. května roku 1869 byl zatlučen poslední hřeb do pražské trati, která propojila západní a východní americké transkontinentální železnice. A byl to právě zlatý hřeb ze 17karátového zlata. Anglicky je to gold spike, zlatý hřeb. Stalo se to v místě zvaném Promontory Summit ve státě Utah, asi 100 kilometrů na severozápad od Salt Lake City. Slovní spojení zlatý hřeb je běžné v češtině, ale ne třeba v němčině, kde sice spojení golden nagel není úplně vyloučeno, ale obvykle se ve významu našeho spojení zlatý hřeb užívá obratů jiných, především krönende Abschluss nebo Höhepunkt. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Rozhledna Háj u Šumparka dostane nové obložení i střechu. Sněmovna se vrátí k navýšení důchodu pro starší seniory. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Dnešní počasí má být oblačné, místy s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V polovině listopadu má být hotová oprava rozhledny Háj u Šumperka, uvedla to radnice. Práce přijdou na zhruba 6,5 milionu koruny. 30 metrů vysoká rozhledna dostane po letech nové dřevěné obložení a taky střechu. Její špatný stav odhalil náhodně dron. Opravy už byly nutné, říká Jan Rýznar, předseda šumperského odboru Klubu českých turistů.
4: Určitě to bylo potřeba, protože se vlastně vidělo jak zvenku mezery, tak hlavně i zevnitř, i trámy už nebyly úplně v dobré kondici, různě tam vlastně prolétali ptáci.
2: Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
5: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
2: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Na programu mimořádné schůze je taky zpřísnění trestu za neplacení výživného. Nově by hrozilo vězení těm, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas CZ. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů. K dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí.
3: Sport.
2: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen. České tenistky patří proti Britkám mezi favoritky. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si to ale nepřipouští.
6: Mluvím za sebe, že si to moc nepřipouštím, to, že se o nás mluví jako o favoritkách, takže já vím, že v prvním kole můžeme mít stejně takové problémy jako třeba ve finále, takže to není to nejdůležitější se na tohle soustředit, ale já vždycky mám ráda trošku toho tlaku.
3: Počasí.
2: Dnes se čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přeháňky, jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehoda dvou osobních aut se řeší u Mohelnice, Studené Loučky a také v Olomouci v ulici Komenského. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme vám dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. V tuhle chvíli otevíráme další dobrou radu. Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. A proč? Nízká informovanost, mýty, strach, stud, složitost procesu. A tak se téma oddlužení právě dnes vysvětlíme v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem bude dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství Michaela Vrbová. A Zora Ješková vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje dobrý poslech.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vítejte ještě jednou v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu zdraví Zora Ješková. My si dnes budeme povídat o dluzích, zadlužování se a hlavně o možnostech odlužení. Povídat si dnes budeme s dluhovou poradkyní, lektorkou dluhového poradenství v rámci Institutu prevence a řešení předlužení s paní Michaelou Vrbovou, která je zároveň také členem spolku Metoděj, který sdružuje rodiny, které pečují o dítě se vzácným metabolickým onemocněním. V místní akční skupině Horní Pomoraví paní Míša Vrbová působí od roku 2020 a založila zde právě také poradnu, která pomáhá lidem v jejich složité situaci a pomáhá jim dluhy řešit, ale nejen dluhy. Od loňského roku jsou také členem konsorcia dluhových poraden. A já jsem moc ráda, že paní Míšu Vrbovou už mohu přivítat tady u nás ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Já jsem tak prostudovávala všechny ty materiály, které jsem měla od vás, díky vám dostupné. A když jsem to tak četla, tak mi přišlo, že vlastně dostat se do dluhů, které už nejsem schopen zvládnout, vlastně není zas až tak úplně velký problém, že stačí několik neotvíraných dopisů.
2: Máte pravdu, nebo se stačí jenom přestěhovat. Ty lidé většinou udělají nějaké špatné rozhodnutí a pak se to nabaluje jako sněhová koule, když to můžeme takhle k tomu přirovnat. A ve většině případů to, že je člověk zadlužený, není jenom jejich nějakou nezodpovědností, ale tou celou životní situací, kterou třeba prošli a my to vůbec nemusíme vidět. A je dobré se na to podívat trošku podrobněji.
1: Jaká je vlastně ta situace s dluhy domácností či jednotlivců v Olomouckém kraji? Jak na tom jsme tady?
2: Tak Olomoucký kraj se úplně nevymyká, co,

0: těch krajských číslech oproti třeba číslům napříč celou Českou republikou. Ale co je specifické pro Olomoucký region nebo Olomoucký kraj, jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými okresy nebo, jak se teďka nově říká, ORPčky, nebo mezi jednotlivými obcemi. Na severu je situace samozřejmě horší, protože ta příhraniční oblasti jsou hodně, hodně zasaženy právě zadluženosti obyvatel.
1: Mm-hmm. A můžeme třeba říct si i nějaká konkrétní čísla, třeba počet nebo podíl osob v exekuci, počet a podobně?
0: Tak Olomoucký kraj je na tom zhruba v zadluženosti 5,6% obyvatel nad 15 let, ale třeba nejhorší obec nebo nejhorší obce se potýkají třeba až s 20% zadlužeností obyvatel nad 15 let věku.
1: Mm-hmm. Takže ty rozdíly jsou veliké.
0: Hodně se tomu blíží třeba Kopřivná, u Šumperka, Hanušovicko, mm-hmm. Staroměstsko a na Jesenicku je situace ještě horší.
1: Město Libavá, myslím, taky asi je taková problematická lokalita.
0: Ano.
1: Víte?
0: Ano.
1: Mm-hmm. A mohli bychom se třeba podívat i na konkrétní částky například?
0: Konkrétní částka je velmi takový jako specifický údaj těch zadlužených domácností. A vlastně nemusí to úplně vypovídat o tom, jakým způsobem je ten člověk, nebo kolik si půjčil, nebo kolik dluží, protože samozřejmě v té celkové dlužné částce jsou potom započítány i náklady na to vymáhání a náklady na exekutora. Ale třeba na Hanušovicku, kde působí poradna, tak se je třeba obyvatel 1599 z posledních čísel, z posledního kvartálu, co máme k dispozici nad 15 let, což je 12,6% zadlužených obyvatel přímo v Hanušovicích a průměrná vymáhaná částka je 420 tisíc.
1: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka.
1: Huf, tak to je opravdu hodně.
0: Jo, a samozřejmě ty čísla jsou různá.
1: Ano, možná třeba bychom se mohli ještě podívat na nějaké další obce, protože ono to není jenom právě to Hanušovicko, aby jsme nebyli zase jenom nespravedliví a nesměřovali to všechno jenom právě jako na ten sever.
0: Já tomu rozumím, nicméně tím, že poradna působí, nebo v poradně působíme na Hanušovicku, Staroměstsku, tak tam se cítím tak jako hodně bezpečně v těch číslech, ale samozřejmě ty čísla napříč těmi obcemi jsou různá. Bílá voda na Jesenicku až úplně na severu je na tom ještě hůř než ty Hanušovice. Mm-hmm. Jo, Vidnava samozřejmě, jsou to obce, které jsou postiženy vysokou nezaměstnaností, špatnou dostupností práce, ty lidé nemají takzvanou mobilitu, nedokáží se nějak dostat do zaměstnání třeba, nebo tam krachnul velký zaměstnavatel už před lety a ty vlastně ty dluhy se nabalují už hodně dlouho.
1: A já tady vidím ale třeba i na Pruskyjovsku, že jsou to Obětkovice nebo Dobromilice, které vlastně se potýkají s vysokou zadlužeností, anebo třeba na Olomoucku Kozlov, anebo na Přerovsku třeba právě Oplocany. Takže i vlastně tady ty další částky Olomouckého kraje musíme jmenovat. Není to samozřejmě jenom právě to Jesenicko, Hanušovicko a podobně. Jakým způsobem vlastně se můžeme s těmi dluhy vypořádat? Jak se to vlastně taky stane, že se do takové dluhové pasti vlastně vůbec dostaneme? Jak probíhají takové exekuce? O tom si všem dnes budeme povídat tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s dluhovou poradkyní paní Michálou Vrbovou. Pokud i vy byste měli na nás nějaké dotazy, chtěli něco zkonzultovat, můžete. Telefon k nám je 221 555 444, případně můžete třeba i anonymně SMS-kově v tomto případě 723 70 33 51. To je telefon k nám.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si povídáme o dluzích a také exekucích a oddlužení. O tom, co vlastně s kým vším udělat. Povídáme si s dluhovou poradkyní paní Mišou Vrbovou. Co je tedy vlastně pro člověka? Musí být takovým tím zdviženým prstem, že prostě už je zlé, že zkrátka jsem fakt ve špatné situaci a měl bych to začít řešit, že prostě nejsem schopen platit. Lidé předtím asi zavírají oči, víte. Začnou si půjčovat peníze, aby řešili situaci, vytloukat klín klínem.
1: Přesně tak, jak to říkáte. Půjčka na půjčku není úplně dobrá cesta řešení těchto situací. První obálka s nějakým barevným pruhem může být taky nějaký signál k tomu, že je potřeba někde se obrátit o pomoc. Lidé jsou samozřejmě stydliví, nechtějí o té situaci řešit, takže to odsouvají a to je potom ten problém.
0: A co se pak děje teda vlastně, když situaci odsouvají, tak co se děje?
1: Nastává takzvaný vymáhací nebo přichází takzvaný vymáhací systém nebo proces, který vlastně je zákonem daný, ošetřuje ho zákon a čím dřív ten člověk přijde do té poradny nebo za nějakým odborníkem, tak tím má těch možností té obrany víc a možnost se domluvit s tím věřitelem. To znamená například smírné řešení, domluvení si splátkového kalendáře, předejít vlastně té exekuci, která už je potom velmi tvrdá pro toho dlužníka.
0: Takže vlastně na něj začne útočit ten věřitel a může dojít vlastně až právě k té exekuci jako takové. Co vlastně ta exekuce znamená? Co to vlastně je ta exekuce?
1: Velký strašák pro mnoho lidí, ale je to vlastně zákonem daná možnost vymoci peníze, které ten věřitel poskytl dlužníkovi. A existuje tady mnoho soudních exekutorů. Exekuce může být vedena různými způsoby a jsou samozřejmě i různé exekutorské úřady. A znamená to, že ten člověk, který dluží a už má exekuci, tak má zablokovaný účet, nedisponuje svým majetkem, má, pokud má nějakou nemovitost v katastru zapsanou nebo v katastrálním úřadě, tak je tam zablokovaná, může vlastně přijít o úspory na penzijním pojištění, na stavebním spoření. Zužuje se mu vlastně ten operační prostor jako obyčejného občana a ztratí třeba zaměstnání, protože zaměstnavatel nechce mít zaměstnaného člověka s exekucemi.
0: A může se stát i to, že prostě najednou u nás někdo zazvoní a prostě vejde nám do bytu, představí se jako exekutora, začne nám odnášet věci?
1: Přesně to se může také stát.
0: To se může stát skutečně? Ano. Nemusí na to mít žádné povolení nebo nemusím být předem upozorněna?
1: Na mobiliární exekuci, která je vlastně příchodem exekutora do domácnosti, tak jednak je to velký strašák pro dlužníky a ano, nemusí být ten člověk upozorněn dopředu.
0: Může nás exekutor třeba i vystěhovat z bytu? Vyhodit na ulici?
1: Pokud neplatíme nájemné a proběhne soud o soudním vystěhování, tak exekutor může nás
0: tak
1: vystěhovat.
0: Tak i tohle se
1: přesně
0: může
1: tak
0: stát.
1: I to je pravomoc exekutora.
0: Můžu se dostat do exekuce jakoby za někoho, teď mám na mysli, někoho, kdo třeba se mnou bydlí ve společné domácnosti nebo prostě přímo rodinný příslušník a podobně?
1: No, exekutor by měl ze zákona postihnout pouze majetek toho povinného, protože v exekuci už to není dlužník, ale je to povinný. Ale stává se velmi často, že pokud někdo s námi sdílí stejné bydliště nebo tam měl kdysi dávno trvalé bydliště nahlášené, tak ten exekutor může přijít i do domácnosti, kde ten majetek se nemusí nacházet, ale pouze se domnívá ten exekutor, že tam ten majetek toho povinného je a může zabavit i náš majetek.
0: A teď mě napadá ještě třeba situace v případě úmrtí nějakého rodinného příslušníka, tak najednou se objeví dluhy. Může i taková situace nastat, že ty dluhy jsou tak obrovskou částkou, že to prostě přechází nebo mohou dluhy přecházet vlastně na toho dědice?
1: Můžou. Samozřejmě, jak se může dědit majetek, tak se mohou dědit i dluhy. A pak je teda velmi velmi důležitá obrana toho dědice, který vlastně přijímá to dědictví, aby vlastně zhodnotil, jestli jsou tam nějaké výhody toho, že přijme dědictví, anebo může dědictví samozřejmě odmítnout se vším všudy.
0: I s těmi dluhy.
1: I s těmi dluhy, pochopitelně.
0: A co se potom děje vlastně s těmi dluhy toho člověka, který zemřel?
1: Ty nejsou uspokojeny a zmizí.
0: Zmizí. Takže my jsme si tak zhruba nastínili, co to vlastně jsou exekuce a vlastně jak můžou, jak mohou probíhat, jakým způsobem. No ale hlavně bychom měli hovořit o tom, co s tím. Čili za chvilku už se vydáme přímo k vám do dluhové poradny a povíme si o tom, jak můžete pomoci. Michála Vrbová je dnes hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc a my si dnes povídáme s paní Michaelou Vrbovou, která je dluhovou poradkyní už více než 14 let, lektorkou dluhového poradenství v rámci Institutu prevence a řešení předlužení. A povídáme si právě o tom, co s dluhy. Tak když se člověk opravdu rozhodne, že začne tu svoji situaci, to své předlužení řešit, tak může jít do dluhové poradny. Je to složité se k vám objednat, nebo může jen tak přijít člověk, nebo jak vás vůbec zkontaktuje?
1: Tak je důležité sebrat odvahu. Ten člověk musí najednou pozbírat strašně moc sil, protože přiznat to, že člověk má dluhy, je velmi složité a velmi těžké. Potkáváme se s tím napříč dluhovými poradnami v celé České republice. Tu pomoc si může člověk najít třeba přes sociální odbor na městě, anebo existuje webový portál Dluhový patron, kde je přímo mapa, kde si člověk zadá své bydliště a může najít tu nejbližší pomoc. Jsou tam poradny, které jsou kvalitní, poradenství je zdarma a vlastně mělo by se jim tam dostat pomoci. A jestli je těžké se objednat k nám přímo do poradny v Hanušovicích na Mazhorní Pomoraví, není. Když nás zastihne nějaký klient, tak ho přijmeme a vlastně zjistíme, co potřebuje a pak si domlouváme schůzky a vlastně nějakým způsobem se prokousáváme tím jeho případem, tím jeho životem,
0: ano,
1: a příběhem.
0: Ano. Tak a teď, co se vlastně v té dluhové poradně s tím člověkem děje? Jak se prokousáváte? Jak se mu dá pomoci tomu člověku?
1: Jo, tak odborně se tomu říká, mapujeme dluhy, já to úplně tak jako nemám ráda, ale vlastně poslechneme si ten jeho příběh, zjistíme, kde má nějaké dokumenty, kde pracuje, jestli pracuje, jaká je jeho životní situace, protože i když člověk přijde do poradny a chce řešit jenom ty dluhy, tak my se na toho člověka díváme jako na celek, na někoho, kdo má nějaké doma, může mít děti, může chodit do práce, má nějakou rodinu, tak to je důležité vlastně v tom celém vlastně případu toho klienta nebo příběhu zohlednit. Protože kdybychom se dívali jenom na tu výseč té dluhové problematiky, mohli bychom udělat nějaké špatné rozhodnutí s tím klientem. Je potřeba se na to dívat celkově.
0: Takže nejprve se zmapuje situace, zmapují se všechny dluhy, sociální zázemí a také příjmy. Ano. Zřejmě to, co ten člověk má. Dobře, a co potom?
1: Tak taky je hlavně důležitý vědět, že ten klient, když nám něco nechce říct, nebo je mu to nepříjemné, tak my to respektujeme. Takže opravdu to není jak u výslechu, ale povídáme si s tím klientem, bavíme se o tom, co je důležité pro to řešení té jeho situace. Takže není to jak, že máme kolonky a tabulky a všechno si tam zapisujeme. Ne, je to vlastně všechno přizpůsobené individuálně každému tomu člověku. A potom se děje to, že vlastně detektivně zjišťujeme, kde co dluží, v jaké fázi ty dluhy jsou, aha, jaké má náklady třeba pro to svoje živobytí, abychom třeba nepřijali nějaké rozhodnutí a ten klient by to potom nezvládl třeba platit a tak. Jo? A potom zmapování těch dluhů vlastně se díváme na každý ten dokument, na každý ten papír a vlastně zjišťujeme, jaké jsou možnosti obrany, v jaké fázi to je, jestli už je to exekuce, nebo ještě se tam vlastně o exekuci nejedná. Takže je to taková fakt mravenčí detektivní práce, s kterou vlastně procházíme s tím člověkem, který za námi přijde.
0: A co to vlastně je tedy ta insolvence? Ta fáze.
1: A podání insolvenčního návrhu a následné insolvenční řízení, takzvaný osobní bankrot, mnoho lidí to takto zná, tak je vlastně jedna z možností, jak ty dluhy řešit. Upravuje to insolvenční zákon a má to velmi přísná pravidla.
0: Aha, a jsou ještě další možnosti vedle té insolvence, tedy osobního bankrotu?
1: Určitě, tak v případě, že ten člověk má třeba ty dluhy nízké, tak není potřeba jít do toho insolvenčního řízení, takže můžeme se domlouvat s exekutory na splátkách, můžeme s těmi věřiteli vyjednávat nějaké snížení úroků, nějakých poplatků, můžeme využít třeba řízení u finančního arbitra, který vlastně předchází těm exekučním trestním řízením, kdy my požádáme státem zřizovaný úřad finančního arbitra o to, aby se podíval na to, jestli ty smlouvy jsou v pořádku.
0: Mm-hmm. Takže vlastně mi z toho vyplývá, že když se člověk dostane do té dluhové pasti, tak to ještě neznamená, že hned musíme vyhlásit osobní bankrot, ale vlastně existují i další cesty, jako jsou třeba splátkové kalendáře a podobně, snížení třeba úroku, ale prostě je potřeba zachytit to včas a vlastně včas se domluvit na tom, jaký bude další postup, a od toho jste tady vy, to můžete vy.
1: Přesně tak, říkáte to úplně správně.
0: Kolik vlastně stojí třeba takovéhle služby dluhových poraden? Je to hodně finančně náročné pro toho klienta?
1: Pro toho klienta dluhové poradenství máme zdarma. Mm-hmm. Jo, jak jsem říkala, že existuje ten portál Dluhový patron, tam jsou uveřejněné poradny, které jsou zdarma. Dluhové poradenství by mělo být zdarma.
0: Říká Michaela Vrbová, která je dluhovou poradkyní. Povídáme si právě na téma exekuce, oddlužení, dluhy, co s tím. No a za chvilinku možná, že vstoupíme právě třeba do té insolvence a povíme si vlastně, jaká jsou teď ta pravidla, která byla upravována, měnila se a třeba i jaké to má výhody, pokud tedy vůbec nějaké. Takže za chvilku v Českém rozhlase Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dnešním hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc je paní Michaela Vrbová, která v místní akční skupině Horní Pomoraví působí od roku 2020 a založila tam poradnu, která pomáhá lidem v jejich složité životní situaci a pomáhá mimo jiné také s dluhy. A právě o dluzích a oddlužení si teď povídáme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Téma insolvence, tedy osobní bankrot. Je to výhodné pro člověka, který má dluhy?
1: A to je velmi složitá otázka. Tak jak jsem říkala před chvílí, je dobré se na toho člověka, na tu jeho situaci dívat velmi individuálně. Každopádně člověk, aby mohl vstoupit do insolvenčního řízení, tak by si měl najít jednak teda bezplatnou kvalitní dluhovou poradnu, kde vědí, jak to vůbec probíhá. To je, si myslím, základ. Samozřejmě může, pokud nechce navštívit občanskou poradnu nebo dluhovou poradnu, tak může navštívit právníka nebo advokáta, notáře, který mu může pomoci sepsat to insolvenční řízení nebo ten návrh na to insolvenční řízení. A pak je taky důležité, aby ten dlužník splňoval některé nebo splňoval podmínky, které je pro to oddlužení nutné splňovat. To znamená mít nějaký příjem, mít minimálně dva věřitele, to znamená minimálně dva dluhy a být minimálně 30 dnů po splatnosti.
0: Aha, je tam i otázka nějaké určité konkrétní částky dlužné, abych mohl vstoupit do insolvence?
1: Není to podmínkou. Stanovená dlužná částka není vlastně v zákoně daná, takže člověk může jít do insolvence i s několika desítkami tisíc anebo s několika miliony. Jít do oddlužení.
0: Několik desítek tisíc, proč by to někdo dělal při takové jako relativně nízké částce?
1: Tady se zase vracíme k tomu, že je nutné posuzovat toho člověka individuálně a dovedu si představit, že někteří třeba seniori, kteří mají závazky, nemají je tak veliké a je pro ně naprosto nemyslitelné být dlouhodobě v exekuci, tak vlastně využijí ten institut té insolvence a jdou do insolvence, protože to má na ně velmi pozitivní jako dopad, protože se velmi uklidní a jsou pod ochranou toho insolvenčního zákona.
0: Čili to už na mě nemůže přijít exekutor vlastně.
1: Přesně tak. Pokud mi probíhá insolvenční řízení, tak ten dlužník, ta exekuce nezmizí, ale je ten dlužník chráněný právě ten tím insolvenčním zákonem.
0: Co vlastně, nebo jaká pravidla v rámci té insolvence už při tom průběhu platí? Teď mám na mysli, jestli mi zůstane něco na živobytí a kolik mi musí na to živobytí zůstat, jestli jsou nějak stanovené přesné částky, třeba měsíčně, kolik ti věřitele ode mne mohou dostávat a víc už prostě mi nevezmou za ten měsíc třeba. Platí tam něco takového?
1: Určitě to platí, tak jako to platí v rámci exekučního řízení a srážek ze mzdy. Tak v insolvenci je to velmi podobné, to znamená zaměstnavatel nebo Česká správa sociálního zabezpečení, která vyplácí důchody, tak vlastně se řídí tímhletím zákonem. A ta srážka je pevně daná. To znamená, že ten člověk, když chodí do práce nebo pobírá nějaký jiný příjem, tak má přesně danou částku, která mu je zákonem vlastně stanovená a ví, s čím bude vlastně disponovat. A už po něm nikdo nechce nic navíc. To je veliká výhoda v rámci toho insolvenčního řízení.
0: Čili takhle je stanovená částka, která se mi strhává, anebo je stanovená částka, která mi musí zůstat?
1: Která vám musí zůstat.
0: Která mi musí zůstat. A čím je ta částka daná? Je to stanovené nějakým životním minimem, nebo jsou to nějaká procenta? Čím se to stanovuje?
1: Procentama určitě ne. Vychází to ze životního a existenčního minima. Každý rok se mění ta částka, stanovuje ji zákon, a vlastně z toho vychází jak exekutor, tak insolvenční správce.
0: Počítají se do toho třeba nebo započítává se tam v případě, dejme tomu, že to je maminka s dětmi, tak zohledňuje se třeba i to, že jsou děti v rodině a musí těch peněz zůstat víc i na děti?
1: Určitě. Za každou vyživovanou osobu, to znamená za každé dítě v domácnosti, je tam vlastně nějaká částka, která by měla zůstat té rodině.
0: Takže za vás insolvenční finance rozhodně ano, vlastně pro člověka, který je v dluzích a nedokáže je splácet.
1: Určitě, protože to má, kdyby to byl jenom jeden důvod, proč jít do insolvence, tak je to veliký dopad na duševní zdraví toho člověka nebo vůbec na zdravotní stav toho člověka. Člověk se uklidní, ví, na čem je, už ví, že mu nikdo v 7 hodin večer nezazvoní, nebude mu nikdo bouchat na okno, žádný exekutor, pokud bude plnit ty podmínky toho insolvenčního řízení.
0: Tak, my se za chvíli podíváme ještě na takové ty poslední důležité body, které se tohoto tématu týkají tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Možná se podíváme i na to, abychom třeba nenaletěli šmejdům, kteří třeba by nás mohli zneužívat v této třeba už tak dost obtížné životní situaci, do které se člověk může dostat. Takže za chvilinku s Mišou Vrbovou v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Je s vámi dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc a my si povídáme s dluhovou poradkyní a lektorkou dluhového poradenství v rámci Institutu prevence a řešení předlužení s paní Míšou Vrbovou z místní akční skupiny Horní Pomoraví a z poradny, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Tak a my tady máme dvě velmi důležitá témata. To jedno téma je povinnosti dlužníka v rámci insolvence. Druhé téma je takzvaní šmejdi v této oblasti, protože bohužel i tady se objevují lidé, kteří jsou schopni i lidi v těžké životní situaci vlastně takto využít a zneužít. Tak kterým tématem začneme?
1: Já si myslím, že bychom mohli dokončit to téma té insolvence.
0: Pojďme na to.
1: Protože to, že vstoupí člověk nebo dlužník do insolvence, tak neznamená to, že se mu automaticky odpustí dluhy a on bude v pohodě a prostě začne od začátku. Ale je to obrovský těžký, víc jak 3 roky trvající restart toho života, toho dlužníka. A musí tam plnit spoustu povinností, musí komunikovat s insolvenčním správcem, který je mu přidělený. Měl by mít odpovídající zaměstnání, měl by všechno, co se děje v jeho životě, hlásit. Takže ono to není vlastně jednoduché.
0: A komu vlastně se hlásí tyhle věci? Dluhové poradně?
1: Ne. Samozřejmě může využít podporu dluhové poradny, ale vždycky se takovéhle věci hlásí insolvenčnímu správci, tam je ta povinnost.
0: A ten je stanoven?
1: Ten je stanovený soudem insolvenčním, takže ono to není procházka růžovým sadem a není to zadarmo to oddlužení toho člověka. Pokud má ten dlužník nějaký majetek, tak o něj v tom insolvenčním řízení přijde a bude mu prodán vlastně třeba nemovitost, může mu být prodána a bude tím uhrazeno vlastně těm věřitelům. Takže ono to není zas tak jako jednoduchá záležitost.
0: Že si nadělám dluhy a pak si řeknu, vstoupím do insolvence, tím nějak se mi ty dluhy jakoby poníží jako tím, že jo, a bude všechno dobrý.
1: Tak to úplně nefunguje. Je dobré jako do insolvence jít opravdu po zralém zvážení. Ale na druhou stranu je to veliká výhoda oproti exekucím, protože se platí oproti exekucím, tak se platí všem těm věřitelům, kteří se přihlásí. Mohou se ty dluhy některé ponížit o třeba nemravné úroky nebo o poplatky, které tam nemají v tom smluvním vztahu mezi bankou nebo nebankovní společností a tím dlužníkem, co dělat. To se mnohdy stává a v exekuci to nikdo nezohledňuje, ale v tom insolvenčním řízení ten insolvenční správce takzvaně narovnává ty dluhy. To znamená, že insolvence nezbavuje toho dlužníka zodpovědnosti. Naopak jí tam posiluje a je dobré vědět, že to není jednoduchá cesta.
0: Ano. Pokud jsme vyčerpali vlastně to téma, které se týká insolvence, toho, co s tím všechno souvisí, jak to probíhá, tak podíváme se teď i na to téma těch takzvaných šmejdů v této oblasti. Skutečně jsou?
1: Skutečně jsou a je to velmi, pro mě je to velmi zvláštní a nedokážu si představit, že existují fakt lidé, kteří vlastně mohou využít zranitelnosti lidí, důvěřivosti nebo neznalosti a vlastně ještě tak je poškodit a tak jim jako ublížit, ať už jsou to takzvaní doktoři z Lékařů bez hranic, kdy si píšou s osamělými ženami, nebo jsou to strýčkové z Ameriky, nebo a my jsme jediným dědicem a je to hrozně zvláštní. Tak jsou to lidé, jsou to fakt organizované skupiny, kteří cílí na ty lidi, kteří prostě vyhledávají něco a je to potom hrozně těžké dobrat se toho práva.
0: A možná bychom se mohli na tu psychologii vlastně tady tohoto fenoménu trošičku podívat, čili člověk, který se dostane do těžké životní situace, tak vlastně to má, může to být třeba právě ta dluhová past, ve které uvízne, tak tím pádem samozřejmě to má vliv na jeho psychiku a snáze naskočí třeba na právě takovéhle šmejdy, kteří se na toho druhého, ty strýčky z Ameriky a podobně, kteří na nás útočí přes sociální sítě?
1: Určitě. Je to jeden z faktorů, které to jako hodně ovlivňuje. Potom i třeba osamělost těch lidí. Spousta lidí žije na sociálních sítích, ale jsou v podstatě strašně osamělí. A když nám někdo brnkne na tu správnou notu, tak nás má v hrsti, ať už je to slavná osobnost v úvozovkách, anebo ten strýček, anebo prostě fakt nějaký osamělý lékař někde v Africe, a kterého okradli a nemůže se dostat domů, tak a slíbí nám třeba sňatek nebo minimálně večeři. Tak na to někteří ty lidé fakt jako naskočí a pak je to hodně složité se z toho vymanit.
0: Ano, já bych tady ťukla vlastně na masku Horní Pomoraví, v rámci které vlastně vy jste založila také poradnu a pomáháte lidem v jejich složité situaci a pomáháte jim tedy ale nejen s dluhy a oddlužením. To znamená, že ty složité situace se mohou třeba skutečně, nebo může to být vlastně i tady o té psychologické podpoře?
1: Určitě. A hlavně nasměrování třeba na tu správnou pomoc nebo doprovod lidí na výslechy, na policii k podání trestního oznámení, kdy my vlastně narovnáváme ten systém a snažíme se pomoct těm lidem. Vyhledáváme jim nebo pomáháme jim vyhledávat práci, pomáháme jim přepsat životopis, podporujeme je v různých oblastech toho života, takže to není jenom o těch dluzích. Tak je to takhle. No.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáme, protože skutečně je důležité vědět, že mám kam se obrátit o pomoc v jakékoliv těžké situaci životní. Byť už jenom třeba tím, že toho druhého člověka někam nasměrujete tam, kde je to správně, tak za to velký dík a možná úplně na závěr takové povzbuzení z vaší strany. Proč se nebát využít pomoc a vyhledat pomoc?
1: Protože vždycky nějaká cesta je.
0: Takže my v tuhle chvíli popřejeme všem těm, kteří nás poslouchají a jsou třeba v náročné životní situaci, především hodně síly a také odvahy pro to, aby se nebáli pomoc vyhledat, třeba právě v té své oblasti. Já bych možná ještě jednou poprosila vás, abyste zopakovala vlastně tu možnost, ten portál, kde lidé najdou vlastně v tom svém místě tu správnou třeba dluhovou poradnu nebo místo, kde je odkážou na konkrétní pomoc.
1: Tak je to dluhovýpatron.cz.
0: dluhovýpatron.cz a naším dnešním hostem tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc byla dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství z místní akční skupiny Horní Pomoraví, tedy z Hanušovická, paní Michála Vrbová. Já moc děkuju za váš čas a ať se vám moc daří a máte hodně síly pro všechno. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuju za pozvání, mějte hezký den.
0: Zora Ješková pro vás dnešní dobrou radu připravila. My se blížíme k 11. hodině, čekají nás nové aktuální zprávy a vy si vše znovu budete moci poslechnout také na našich webovkách olomouc-rozhlas.cz.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psycho Petic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psycho Petic Romantics.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V lesích přes léto uschly 10 000 sazenic nových stromů. Poslanci se vrátí k přísnějším trestům za neplacení výživného. Volby by ovládlo ANO před STAN a ODS. Motoristé by poslance nezískali. Dnešní počasí má být oblačné s teplotami do 17 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
4: Několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché.
5: S Vítem Navrátilem, lesníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4 000 sazenic dubu.
4: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
5: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
6: Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
5: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun. Zájem o práci v okrskových volebních komisích je letos v Olomouci vyšší než v minulých letech. K většímu zájmu přispělo zvýšení odměn a aktivnější přístup volebních stran k delegování členů, uvedl to tajemník magistrátu Marek Černý.
7: Při letošních volbách evidujeme zvýšený zájem o členství v okrskových volebních komisích a co je potěšitelné, tak se to týká i ročníků, řekněme 2000 a mladších.
2: Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN se 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Z aktuálního volebního modelu agentury Median vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% lidí. Motoristé by nepřekročili potřebnou 5% hranici.
3: Sport.
2: Olomoucký fotbalista Václav Seix se dostal do nominace fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů. Španělský trenér Denia musel na soupisce udělat 6 změn. Zranění vyřadilo Chorého, Vlčka, Zimu, Višinského, Provoda a Juráska. Do ligy vstoupí fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Ve skupině pak mají ještě Anglii a Španělsko. Pokračuje generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
8: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
3: Počasí.
2: Dnes se čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přehánky, jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer se slábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u obce Dětkovice směr Brno leží pytel, projíždíte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jak pracuje štukatér, co obnáší řemeslo kartáčníka nebo co vzniká pod rukama zkušeného řezbáře, dozvíme se v dopolední Českého rozhlasu Olomouc mezi 11. a 12. hodinou, tedy právě teď. Chcete chovat morčata? Pořídíte si jedno nebo raději pár? I v tom vám poradíme. A rubrika Babské rady krátce předpolednem bude povídat o sladkých bramborách, respektive Jarka Vykoupilová nám o nich něco řekne, pravidelná autorka této rubriky. S vámi je dnes dopoledne také Tomáš Kedzior. Přeji hezký poslech.

0: Dopoledne se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět ohlédneme za víkendem. Těch akcí bylo opravdu nepřeberně, naši redaktoři byli všude možně, mimo jiné i na velké chovatelské výstavě v Přerově, která byla právě o víkendu. Některé reportáže už jsme nabídli, tu další pro vás máme právě teď. Na té výstavě byla také mladá chovatelka morčat Eliška Toběrná.
1: Někteří chovají jenom, aby měli mláďata a prodali, ale já je chovám, abych vlastně měla výstavní jedince, kteří potom na těch výstavách vyhrávají.
2: A daří se?
1: Jo, daří se. Už jsme teďka v poslední době vyhráli 3x nejlepšího mladého chovatele.
2: Co to obnáší vychovat šampiona?
1: Hodně peněz, hodně krmení a hlavně výběr kvalitních zvířat.
2: Kolik jich máte?
1: Kolem 120.
2: Jak poznáte, kteří jsou disponovaní pro to splodit ty další šampiony?
1: No, většinou ty nejkrásnější morčata dohromady nedají nějakého šampiona, takže je vždycky lepší dát nějakého šampiona a nějaké horší morče, takže je to většinou taková loterie.
2: My tady vidíme převážně hnědé kousky a tam na boku je jedno takové barevnější morče.
1: No, to je Rozeta, ve zbarvení šiml černá červená. To je vlastně nová barva, kterou chci chovat já.
2: Ještě je tam nějaký zrzek.
1: Ano, to je červená samička, která je s tímto samičkem do páru.
2: Co z toho vznikne, zrzavý nebo ten barevný?
1: Samička má vlohu pro kresbu šiml, takže můžou být mláďata šiml a šiml červení, nebo šiml černá červená, anebo jednobarevní červení.
2: Vy tu také nabízíte rady budoucím chovatelům, ku příkladu, jestli mají chovat doma pár morčat, nebo jestli můžou mít jenom jedno.
1: Morčata jsou společenská zvířata, takže určitě chovat v páru. My bychom taky nechtěli být prostě celý život sami, bez nikoho, takže vždycky určitě ve dvou stejného pohlaví, anebo kastrovaný samec a samička.
2: Může jich být i víc pospolu, tady vidíme tři třeba.
1: Ano, určitě jich může být víc. Nejlepší je skupinka samiček s kastrovaným samcem nebo skupinka samiček, ale samečci maximálně fakt po dvou.
2: Já jsem viděl třeba u křečků, že když byly dva samci spolu, že na sebe útočili a docela si přiváděli i závažná zranění.
1: To u morčat tak není. Morčata potřebují velký výběh nebo velkou klec a hodně prostoru. Takže většinou, když je nějaký problém mezi samci, je to kvůli prostoru.
2: Kdyby si někdo chtěl koupit jenom to samotné zvíře, je lepší samec nebo samice?
1: Samec a ideálně nějaký dospělý, který už je prostě starší a bude to zvládat lépe, ale určitě samotu nedoporučuji.
2: Lidé se s těmi zvířaty také mazlí. Nakolik dokážou být kontaktní a nakolik je jim to příjemné?

0: Morče samozřejmě není pes, ale třeba sameci jsou kontaktnější a mazlivější než samičky. Samičky mají radši ten svůj klid, ale ti kluci umí být fakt pohodáři, takže si je vezmete někam k televizi, budete je prostě hladit a oni si u toho lehnou a budou spokojení.
1: Kde vás můžeme potkávat, kromě této výstavy?
0: Po celé České republice jezdím do Prahy na Tolcův dvůr, jezdíme do Lysé nad Labem, jezdíme tady do Dětkovic, do Olomouce, do Štěpánova, do Tochovic, takže všude po republice.
1: Chováte ještě jiná zvířata nebo pouze ta morčata?
0: Ještě mám pár křečků, chovám plšíky africké, barevné myšky a zakrslé králíky.
1: Tohle je myška?
0: To je myška barevná a tady můžete vlastně vidět plšíka. Oni jsou teďka zalezli, spijou přes den a aktivní jsou hlavně v noci, když je tma.
1: Zvířátko malinké, které zrovna odpočívá tady v toaletní trubičce. My jsme to křečkům také dávali do terária. Proč chovat plšíka afrického? Čím je to zvíře zajímavé?
0: Je to spíše zvíře na pozorování, jakože vypadá pěkně, ale není to nějaký mazlíček nebo tak.
1: Co se týče stravy pro ta morčata i třeba pro toho plšíka, pro tu myšku, je to náročné nebo seženeme třeba nějaký už mix, který jim nabídneme?
0: Tak pro plšíky se dá koupit směs, myš je taky všežravec a pro morčata se dají koupit granule, potom taky potřebují seno, zeleninu, bylinky a sem tam nějaké ovoce.
1: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Sedmé solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vidím.
1: Skupina Slza v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Ukázky tradičních lidových řemesel, hanácká muzika i dobroty naplnili třetí ročník řemeslného jarmarku, který se v sobotu konal na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci. Za chvíli se tam vydáme.

0: Víkend byl nabitý akcemi v Olomouckém kraji a naši redaktoři byli všude možně, třeba také na řemeslném jarmarku v Olomouci. Zjistili, co obnáší řemeslo kartáčníka, řezbáře nebo štukatéra.
1: Zvuk kovadliny se ozývá na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Řemeslný jarmark je v plném proudu, počasí vyšlo, sluníčko svítí, lidé sem proudí. Se mnou je tu Andrea Merkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Tento jarmark se koná po třetí. Co je jeho cílem?
2: Připomenout lidem tradiční řemesla, která už pomalu zanikají a upadají v zapomnění. Chceme zároveň velmi podpořit v činnosti řemeslníky s tituly mistr tradiční rukodělné výroby. Máme tady Olomouckého kraje i Zlínského kraje, konkrétně pana Košikáře, ten je ze Zlína. A samozřejmě tady máme následovníky nositelů tradice lidových řemesel, takže jsou to opravdu ti mistři svého řemesla.
1: A chybět samozřejmě nebude dobré jídlo a dobrá muzika v podání hanáckých folklorních souborů. Mezi řemeslníky, kteří přijeli představit na řemeslný jarmark tradiční řemeslo, je kartáčník Pavel Slepánek. Vy tady máte kartáče různých tvarů na různé příležitosti. To všechno děláte ručně, v dílně v Brodku u Konice.
3: Ano, tohle to děláme v Brodku u Konice, dělá to můj táta, po kterém jsem to převzal. Vyrábíme to klasickým způsobem drátováním z čiroku, mexický trávy a koňský hovězí žíně.
4: Řetízek je to tež jako když pletete tu vánočku ze čtyř pramenů, ten spodní prvek, jo? Takže zase středová dvojice doprava, obě venkovní doleva a toto opakuju. Středová, jenom navíc utáhnu, krajové, středová, utáhnu.
1: Paní Vlasta se tady pozorně dívá, jak paní Milena Malinová paličkuje. Vy umíte paličkovat, nebo vás to tak zaujalo, že byste se to ráda naučila?
5: Ne, mě to zajímá, já bych to někdy časem chtěla vyzkoušet sama.
1: Ale vypadá to, že nějaké ruční práce máte takzvaně v malíku.
5: Jo, vyšívání umím, sice ne moc, ale něco umím vyšit. Tkám na stavu, na karetkách, pokouším se něco vytvářet.
1: Jak se vám líbí tady na jarmarku?
5: Jo, pěkný, je tady spousta zajímavých věcí.
1: Tak a já jdu za samotnou mistryní, která tady spolu s kolegyní paličkuje. Co tady lidem ukazujete na řemeslném jarmarku vlastivědného muzea Olomouc?
4: Já jsem si vybrala pro dnešek vánoční hvězdičky, protože Vánoce jsou vděčná záležitost na paličkování a chystám tady zrovna takový prvek složitější, který budu učit v Mohelnici v polovině října.
1: Ano, vy vedete i kurzy, kolik současně aktuálně jich máte a kde všude?
4: Tak učím dvakrát v Olomouci, ve Velké Bystřici jednou, v Přerově, v Prostějově, v Kroměříži, ve Vyškově.
1: A je zájem o to učit se paličkovat?
4: Stále zájem naštěstí je, ono se to vlastně dostalo tak trošku do módy. Já nemám nouzi o žáky.
1: Tak to je dobře, to znamená, že to krásné řemeslo můžete předávat, učit ostatní.
4: Snažím se dál, ano.
1: Paní Marie, přišla na jarmark do vlastivědného muzea v Olomouci. Jak si to užíváte?
6: Užívám si to, protože mám strašně ráda tady ty věci, takže se mi to moc líbí a oceňuju, co dokážou ještě rukama udělat naši moravští nebo čeští řemeslníci, tak je to nádherné.
1: My jsme se tady zastavili u výrobků ze slámy a líka. Vy sama si třeba něco takhle pro radost jako vyrábíte? Říkáte, že máte ráda ty ruční práce.
6: Mám ráda ruční práce, takže já vlastně jsem vždycky háčkovala, vyšívala, šila. Máme to v rodině, protože vlastně naše babička, prababička tady tyto výrobky taky dělala. Dělala je doma, má na to ještě i formy. Už teda tady s náma není, ale vím, co to dalo práce, ale jak to bylo nádherný. Že si to pamatuju v podstatě od dítěte. To člověk nezaplatí tu práci, ale je to nádherný.
1: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Podzimní sezonu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ty sladké brambory skoro každý je znal, ale možná to pro vás bude novinka, co nám Jarka Vykoupilová řekne ve své rubrice, tedy Babské rady za chvíli v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Po 12. hodině samozřejmě písničky na přání, dneska se Zarou Ješkovou, už teď nám do studia můžete psát. SMSková linka je 723 70 33 51 a ještě dvě pozvánky z dnešního odpoledne, budeme mít velmi zajímavé hosty. Po 13. hodině s Alexandrou Minářovou, tady bude fyzioterapeut Michal Novotný, možná neznáte to jméno, ale spolupracoval třeba s Rafaelem Nadalem nebo Rogerem Federerem, tak to bude ve 13 hodin. No a humoriáda, tak tu dnes navštíví kolegyně moderátorka, ale dnes co by host, Naďa Konvalinková. Bude to ve 4 odpoledne.

0: České rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo a když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé schválili návrh dohody s Agilem o provozování nemocnic. V okolí Rejvízu dělníci postaví arénu pro běžecké lyžování. České tenistky hrají o semifinále v poháru Billie Jean Kingové. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 17 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí krajští zastupitelé schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Agel se ve smlouvách zaváže poskytnout během 10 let 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Více mluvčí skupiny Radka Miloševská.
2: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Skupina Agel již nyní intenzivně připravuje konkrétní stavební a rozvojové projekty, které přímo reflektují zdravotní a demografické potřeby obyvatel jednotlivých spádových oblastí.
0: Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky, Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Rozhodli o tom krajští zastupitelé.
3: Projekt bude představovat první specializované středisko svého druhu v Jeseníkách. Cílem výstavby je posílení cestovního ruchu, sportovní infrastruktury i přeshraniční spolupráce. Díky technickému zasněžování také aréna zajistí stabilnější sněhové podmínky a prodlouží tak zimní sezónu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Vzpomínky na sochaře Bohumila Teplého budou hlavním motivem dnešní přednášky v městské knihovně v Šumperku. Začátek je v 18 hodin ve velkém sále. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Na olomouckého sochaře Bohumila Teplého, který šel celý život za svým uměleckým snem, zaspomíná v rámci přednášky jeho dcera Eva Pulkrtová. Kromě sochařské tvorby představí i literární činnost svého otce.
1: Sport.
0: České tenistky bojují o semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V úvodním zápase Marie Bouskové proti Soné Kartelové je to zatím v prvním setu 4-4. A hokejisté Olomouce se chystají na další kolo Tipsport Extraligy. V pátek hrají v Plech aréně v 18 hodin v moravském derby s Kometou Brno. Už dnes ale budou hrát o třetí vítězství za sebou hokejisté mistrovských Pardubic. V 18 hodin nastoupí proti Liberci. O půl hodiny později začne utkání Sparty s Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě převážně oblačno, v Jeseníkách místy s přehánkami, jinde budou přehánky s menší pravděpodobností. Večer dojde k ustávání přehánek a hlavně na jihu i ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Zítra čekáme ráno a večer málo oblačnosti, ojediněle s mlhami. Během dne pak přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. A teploty podobně jako dnes 13 až 17 stupňů. V Jeseníkách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 od Velkého újezdu k Dolnímu újezdu ve směru na Ostravu. Cestáři tam opravují vodorovné dopravní značení v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vám přejeme krásné poledne a dobrou chuť k obědu, pokud k němu právě teď sedáte. A přinášíme dárek jménem Darina. Ano, právě tento význam jméno Darina má. A právě Darina dnes slaví svátek, to znamená v úterý 22. září. A možná, že i vyslavíte, možná narozeniny, možná nějaké jiné hezké rodinné výročí. Tak všechno, jen to nejlepší, přejeme také z písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Doufám, že těm svým milým popřejete. Telefon už je pro vás otevřen 221 555 444. Těší se od mikrofonu Zora Jižková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání, ještě přidávám i SMS-kový telefon 723 70 33 51. Na telefonu je první dnes paní Slávka z Olomouce. Paní Slávko, dobrý den, komu budeme hrát?
2: Dobrý den, Česníku rozhlasu Olomouc. Prosím o zahrání mojí milované dceři Janě Zichové z Hanušovic, která má dnes narozeniny. Přeji ze srdce.

Tak doufám, že i v této verzi se bude líbit. No a my moc a moc blahopřejeme oslavenkyni a už posíláme a předáváme také první SMS-kovou zprávu. Zahrajte prosím mému novému kamarádovi Jardovi od Holešova, který se mnou byl v rehabilitačním středisku v Jevíčku. Jardo, na Holešovsko ti pěknou písničku posílá kamarád Pavel z Oseka.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří v tuhle chvíli za paní Milenou z Broumova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím a děkuji za vybrání písničky a posílám ji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ale hlavně bych chtěla těm svým šuplíkářům, a to by byl pan František z Javorníku, kterýmu přeju hodně zdravíčka. Potom by to byl Petr z Přerova, toho už jsem taky dlouho neslyšela, a tak mu taky přeju hodně zdraví a štěstí a všeho dobrýho. A potom taky jsem neslyšela dlouho pana Jiřího z Litovle, ten asi je někde mimo rajon, takže až se vrátí, tak snad

0: mu tu písničku někdo pustí, že to mu ji poslala. A také bych potřebovala poslat písničku paní Haničce do Moravského Berouna. Tu jsem taky dlouho neslyšela. Paní Haničko, taky hodně zdravíčka přeju. A hlavně teda pana, bych chtěla pozdravit pana Laďu Stovačova. Pane Laďo, já vám přeju hodně zdraví také, hodně štěstí a hodně úspěchu ve vašem chovu, vašich krásných kanárků. Ať vám krásně zpívají. To vám přeje Milena z Broumova. Všechny vás zdravím. Ještě jednou děkuji paní Dolince, která je můj nejoblíbenější, nejoblíbenější hlasatelkou. Taky děkuji a brzy se těším na shledanou.
1: No, děkujeme, děkujeme a hlavně se nám zase brzy ozvěte, ať je všechny slyšíte, ty své šuplíkáře, protože volali, ano. Volali a tak jste nám chyběla, ano. Paní Mileno, a písnička je tady i pro vás tím pádem.
0: Děkuju.
1: Od Karla Gotta. Ať se moc líbí, zdravíme,
0: ano,
1: vás.
0: Ano, děkuju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Paní Milena z Broumova a my už míříme také opět k vašim SMS-kovým pozdravům. K včerejším narozeninám prosím zahrejte krásnou písničku drahé paní Lidušce do Jeseníku. Dejte každému dni šanci, aby byl tím nejlepším dnem vašeho života. Přeje Anička. Moc a moc pozdravujeme a ještě dodatečně znovu blahopřejeme. Máme tady také jedno veršování. Paní Zdena z Holubic píše, chtěla bych nechat zahrát Aničce a Jendovi do Štětovic, Zdeničce do Proskějova s Kočenkou, Haničce a Jarouškovi z Předmostí. Já vám všem přeji, ať se máte dobře stále, i když jde léto do finále, sluníčko, ať vám aspoň o víkendu vyjde a babí léto ještě přijde. Každý den, ať máte teplý a ještě na chvíli můžete odložit svetry. Každý den, ať se krásným stává a pěkně zbarvený podzim vám síly dává. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme i za připomenutí toho, ano, že tady máme poslední letní den a vlastně už v noci na zítřek ve 2 hodiny ráno a 5 minut k tomu nastává podzim, ano. Takže přátelé, užíváme poslední letní hodiny. Tak teď s hezkou písničkou od Karla Gotta.

0: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc zdraví naši oslavenkyni velkou, paní Lidušku z Jeseníku. Dobrý den, vítejte.
3: Já vás zdravím, paní redaktorku, a zdravím všechny lidičky, kteří mě přáli, kteří mě volali k nádherný přánička mě posílali. A hlavně mám plno krásných květů. A já budu přát pomalu, bude to na delší dobu, tak ať mě někdo nenapadne. A dneska bych chtěla velice poděkovat mojí milé Silvince do Domášova, Aničce do Domašova, Elince do Václavova, Sončce Richtrové, taky do Domášova, paní Lidušce Loničkové do Olomouce, Mirušce Milej, Dášence, Janince a Jiřímu z Roštěň. Pěkně vám všem děkuji a jsem moc ráda, že vás mám. A hodně se mě ptali, jak to dělám, že ještě v takovým vysokým věku, já pro mě není nějak vysoký, že já vlastně. A tak já vždycky si ráno, jak vstanu, tak si řeknu, a poděkuji Bohu za to, co mám, a netrápím se to, co nemám. Tak hodně lidí se mě na to ptalo, tak já na to odpovídám. A vám, paní redaktorko, děkuju, že takový roky jsme spolu vydrželi na Českém rozhlase Olomouc a že ho obě dvě máme moc rádi a i všechny redaktory k tomu. A ještě jednou vám moc, moc děkuju a těším se zase na slyšenou.
2: Děkujeme moc, paní Liduško, a my se těšíme, moc si vážíme toho, že jste s námi a myslím si, že vaše slova by se mohla tesat do kamene. Děkujeme, děkujeme a držte se nám, ať jste hodně zdravá a spokojená. Naschledanou, písnička i pro nás. Naschledanou, paní Liduška z Jeseníku. Další vzkazy už přidávám opět SMS-kově. Krásné poledne přeje také Jirka z Olomouce Stupkovi, věrný posluchač, děkuji všem posluchačům, přeji hodně zdraví, všechno jen to nejlepší, zdraví Jirka. Pěkný pozdrav letí milým holkám, je to Jarmelka, Maruška a Dínic nebolí, oběma pro radost a pro potěšení, mám je moc rád, nemocný dědouš.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání zdraví pana Františka z Javorníků. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko, ještě jednou. Děkuji vám hlavně za vybrání písničky. A zdravím taky všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěl taky popřát těm, co mě pořád posílají písničky a co mě přejí, a to je v prvé řadě je to stará osvědčená šuplíkářka paní Milena Broumová. Paní Mileno, děkuji vám taky za přání, jako snad se vám bude písnička líbit. Taky zdravím paní Irenu Zohulina, snad už konečně bude v pořádku, ozve se nám. Aničku do Moravského Berouna taky pozdravuji a svoje kamarádky Janu z Hrabenova, Janu z Jeseníku a Jarminu z Javorníka. Těším se na vás, že tam posílá a zdraví vás Franček z Javorníku.
1: Pozdravujeme také, krásný den také vám a ať se moc a moc daří. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak to byl pan František z Javorníku. Vybral nám Richarda Adama píseň Měsíc ve víně, tak si ji pustíme. No a ještě tuhle písničku posíláme také od pana Roberta Mirce, je skvělá, mám ji moc rád. Písničku posíláme a zdravíme také babi Helenku z Uhelné, paní Lidušku a paní Alenku z Jeseníku, Aničce do Vápené, Zdeničku s Kočenkou do Pruskyjova, Marušku do Kroměříže, Lidušku Loníčkovou do Olomouce, Elišku do Václavova a Františka od Brna i pana Jirku z Jeseníku. Zdraví Milada z Přáslavic.

0: Richard Adam, Měsíc ve víně a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc míří dál a na telefonu máme paní Staňku z Lomnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych tak pro nás a pro potěšení nechala zahrát Libuši Kvapilové a její rodině. Zdeničce z Holubic, Janě a Jiřímu z Roštění, Zdeničce z Rochova, Lidušce z Olomouce a Lidušce z Jeseníku, která slavila včera ty narozeniny krásné. Přeji krásný den a hodně, hodně zdravíčka. Každého potřebujeme. A to štěstíčka. A tahle písnička je i pro Ladička Stovačova a jeho sestru. A pro vás, hlavně do rozhlasu.
0: Děkujeme.
1: Jste podjemní a měli by si nás, vás vážit. Děkuji a naslyšenou.
0: Moc děkujeme, paní Staňko, za tu pochvalu. To vždycky zahřeje u srdíčka, to víte. Takže díky, díky moc a pozdrav i pro vás a snad se i vám bude písnička líbit. Tak se opatrujte. Naschledanou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak já znovu přidávám telefonní čísla 221 555 444 anebo to SMS-kové 723 70 33 51 a s námi je tady teď Valdemar Matuška.

0: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Spolu s vámi je Český rozhlas Olomouc a také do Prostějova teď pozdravujeme paní Zdeničku. Dobrý den.
3: Dobrý den, Zorinko, děkuji za milé přivítání a zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A písničku posílám Janičce Jiřímu Doroštění, Jendovi s milujícím pejskem Doštětovi, Zladinkovi s kanárkama a jeho sestře Jindřišce, Zdeničce do Holubic, děkuji za dnešní přáníčko. Pak ještě bych chtěla Milatce do Přáslavic a Marušce do Kroměříže. Všem vám přeji štěstí, zdraví, co si přejete, ať se vám splní, na co sáhnete, ať se vám daří a chrání vás andělci strážní. To samo je, Zorinko, i pro vás. Děkuji moc a těším se někdy opět naslyšenou.
2: Také moc děkuju tady za nás, za všechny. Pozdravujeme a písnička už připravena. Bude to Švihák Lázeňský, tak za chvilku. Naschledanou. Paní Zdenička z Prostějova byla s námi a pokračujeme v SMS-kových pozdravech. Všechno jen to nejlepší. Přejeme naší báječné kamarádce Janičce Zichové k nádherným půl kulatým narozeninám. Přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, spoustu pohody, radosti a boží požehnání. Tak milá Janičko Zichová ze srdce přeje Vlaďka a Kája. Zahrajte prosím do jeseníku milé paní Lidušce, jen tak pro radost a pro potěšení. Děkuju za písničku. Zdravím také paní Alenku, píše paní Dáša od jeseníku.

0: Čalingrem jsme se dopřáli Šviháka Lázeňského a teď je paní Jarmila ze Hvozdečka s námi na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla dnes jménem celé rodiny popřát manželovi Zdeňkovi k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, především pevného zdraví, optimismu a pozitivních myšlenek do dalšího života, ať se drží. Moc krát děkuji, nashledanou.
0: Panu Zdeňkovi do Hvozdečka blahopřejeme z Českého rozhlasu Olomouc také, hlavně od paní Jarmily a celé rodiny. Všechno nejlepší, nashledanou. A paní Jarmila ze Hvozdečka svému manželovi vybrala indiánskou píseň lásky. Tak ji pustíme, no a posíláme opožděně přáníčko paní Lidušce z Jeseníku. Paní Liduško, jste úžasná žena, vaše milé slovo vždy pohladí. Bůh vám žehnej, píše paní Věra. Zahrejte prosím paní Stanice z Lomnice, z Deničce z Proskejova pro radost a potěšení. Děkujeme za Šviháka, Jana a Jirka z Roštění. Zdravíme moc.

0: Tak nám dozněla indiánská píseň lásky a teď by to mělo být něco o pivu. Písničku bude posílat paní Boženka z Litovelska. Dobrý den, vítejte, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, dneska budeme hrát panu Koutkovi k 70.
0: A panu Koubkovi jste říkala?
1: Koutek. Miroslav Koutek.
0: Pan Miroslav, ano. A je také z Litovelska?
1: Přímo z pivovaru, z Olomouce.
0: Přímo z pivovaru, z Olomouce. No dobře, a co mu popřejeme hezkého k těm krásným narozeninám?
1: Já to tady mám napsaný.
0: Tak povídejte, čtěte. Přečíst. Ano, určitě.
1: Neslaví 70 let pan Miroslav Koutek, bývalý ředitel pivovaru Litovel. Milý Mirečku, přeji ti já a důchodci pivovaru, také pan Sládek, hodně zdraví a sílí, ať to zvládneš, to ponížení, které se ti dostalo díky kofole. Ještě jednou hodně zdraví přeje jedna důchodkyně za všechny. Děkuji.
0: Blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc, jen to nejlepší a ať se vám moc daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a když to má být o pivu, tak jak jinak než Argema, a připraven je Jarošovský pivovar.

0: Artema nám dohrála, dospívala, před námi nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak už Alex Menářová a dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Fakultní nemocnice v Olomouci loni zvýšila zisky na rekordní částku. V lesích kraje uschly v létě 10 000 sazenic. Češky hrají v poháru Billie Jean Kingové o postup do semifinále. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Fakultní nemocnice Olomouc může dál masivně investovat do rozvoje. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji totiž loni zvýšilo zisk o 2% na rekordních více než 882 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy Olomoucké nemocnice, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic zřízených ministerstvem zdravotnictví. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba Vojenské lesy a Statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
6: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
5: Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami představuje nová výstava v botanické zahradě Olomoucké přírodovědecké fakulty. Vernisáž je dnes v 18 hodin. Podle informací na webu Univerzity Palackého na expozici převládají díla na papíře.
7: Mezi známá jména zastoupená na výstavě patří Jan Konoupek, František Kobliha, Vojtěch Prejsich, Anna Macková, Cyril Bouda, Věra Lišková nebo Zdeněk Seidl. Chybět nebudou ani práce olomouckých výtvarnic Anny Grmelové a Adély Janské. Výstava je otevřená do 27. listopadu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Sport.
5: České a britské tenistky hrají v Shenzhenu o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. V prvním utkání nastoupila Marie Bousková proti Soney Kartelové a první set vyhrála 7-6. A 6 změn v nominaci už museli udělat trenéři české fotbalové reprezentace před zápasy elitní skupiny Ligy národů. Do ofenzivy povolali i Václava Sejka ze Sigmy Olomouc. Zdravotní problémy měl dosavadní kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton. Měl by ale být v pořádku, říká asistent trenéra Daný Radek Bejbl.
9: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko, po tom náročném programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
5: Do ligy vstoupí čeští fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte v Olomouckém kraji ráno a večer málo oblačnosti, ojediněle s mlhami, během dne bude přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách pak kolem 9.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Pozor na D35C kolem exitu 272 Nemilany ve směru na Ostravu. V levém pruhu se pohybují dělníci.
4: Zelená vlna
0: Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý

0: A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným jenom, že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem viděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Kdy se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No, pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci, takže říká dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace nebo takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tělo dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji začíná topná sezóna. Sever kraje čekají velkoplošné opravy silnic. Bruntál má nový regulační plán pro zahrádkářské kolonie. Zítra bude spíše oblačno a teploty do 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. První dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladnému počasí postupně zahajují topnou sezónu. Radiátory se dnes a ve středu rozehřejí v téměř 30 tisících bytech v Olomouci a nedalekých Hlubočkách, které zásobuje společnost Olterm a TD. Pokud se ale na přelomu září a října vrátí teplejší počasí, můžou být dodávky dočasně omezeny nebo přerušeny, uvedla společnost Veolia Energie, která spoluvlastní Olterm. Dnes začala dodávat teplo i domovní správa Prostějov. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo velkoplošnou opravu výtluků a nerovností na cestách na severu Olomouckého kraje. Práce za více než 12 milionů korun potrvají do konce října. Opravované úseky budou po dobu rekonstrukce průjezdné. Více mluvčí státního podniku Jan Riedl.
4: Máme vytipováno množství lokalit, kde proběhne výměna asfaltových hutněných vrstev v ceně přesahující 12,5 milionu korun. Práce proběhnou od 22. září do konce října, například na Červenohorském sedle na Skřídku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou nebo v Javorníku a také v Uhelné.
2: Bruntálská radnice schválila nový regulační plán pro tamní zahrádkářské kolonie. Ten stanovuje například, jak mají vypadat stavby v osadách a jak velkou část zahrádky můžou zabírat. Podle mluvčího bruntálské radnice Jiřího Ondráška se tak město rozhodlo na základě nového stavebního zákona.
5: Nový stavební zákon nastavil přísnější režim povolování staveb, jako jsou chatky, altány nebo skleníky. I takové objekty teď musí mít stavební povolení, ale pokud je pro dané území zpracován regulační plán stavby, které jsou definovány jako drobné a splňují další parametry dané stavebním zákonem, není nutno řešit se stavebním úřadem. Sport.
2: České tenistky rozehrály finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále bojují v čínském Shenzhenu proti Britkám. V úvodním utkání mezi Marií Bouskovou a Soney Kartelovou vyhrála Češka první set 7-6, ve druhém ale prohrála 4-6 a ve třetím už vede 5-2. A čtvrtfinálovým soupeřem českých tenistů v Davis Cupu bude Kanada. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj pro 8 nejlepších koncem listopadu. V případě postupu by se Češi utkali s domácí Itálií nebo Jižní Koreou.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekáme ráno a večer málo oblačnosti ojedinělé s mlhami, během dne pak bude přechodně až oblačno a ojedinělé se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má ráno místy slabý a během dne mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 46 v Olomouci na křižovatce Rolsberské, Lipenské a Tovární. Když budete odbočovat z Lipenské do Tovární ve směru do centra, srazila se tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zdravíme vás v úterním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Tušky a papíry si připravte vy, kteří máte chuť napsat si recept na skvělé dvoubarevné tvarohové řezy. A telefon si připravte vy i s číslem 221 555 444, kteří máte chuť si s námi zasoutěžit hřebíky. Kromě běžných věcných cen, které tady máme, jako třeba knihu Dívka v bouři od nakladatelství Kazda, nebo třeba porcelánový hrnek Fleška Českého rozhlasu CDčka s hudbou, ale také s mluveným slovem. Tady pro vás máme i spoustu dárečků v podobě vstupenek. Třeba dvě vstupenky na Mezinárodní hudební festival Karla Dietrse z Dietersdorfu, ten probíhá na Jesenicku. A nebo třeba máme tady pro vás lístky do kina Metropol, buď na sobotu nebo na neděli, na film Zpráva pro Minervu 2. Je to experimentální film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Takže i tyhle vstupenky jsou tady pro vás k dispozici a příjemný poslech přeje Zora Jižková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Ano, výhra může být vaše, stačí jen správně odpovědět na 3 soutěžní otázky a také trefit se v těch odpovědích do časového limitu 10 vteřin. Telefon 221 555 444. A kdo pak je s námi dnes jako první? Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, tady Lukáš Olomouce.
2: Dobrý den, Lukáši, takže 1 až 10 otázky jsou vaše.
3: Kde Vítku třeba?
2: Otázka číslo 9 se ptá, co to znamená, když má někdo raťafák. Když má někdo raťafák, znamená to, že za A jezdí v historickém automobilu, nebo že má za B výrazný nos, a nebo za C nosí velmi dlouhý plášť.
3: No, tak ten nos asi.
2: Asi jo. Ano, to byla taková rozjezdová otázka, pojďme dál.
3: Tak na 3.
2: Číslo 3 se ptá, jaký výrobek vznikne mletím obilných zrn, káva, melasa, mouka.
3: Mouka.
2: Jste správně a do třetice?
3: 5.
2: Tak tady se ptáme na slovní druhy. Jaký slovní druh je slovo povšechně? Povšechně je podstatné jméno. Nebo za B příslovce, nebo za C spojka.
3: Slovce.
2: Prosím?
3: Příslovce.
2: I tady není co řešit. Ano, je to přesně tak. Blahopřejeme, předáme vás do režie.
3: Děkuju.
2: Naschledanou. A hřebíky pokračují dál. Dobrý den, kdo pak je s námi právě teď?
4: Dobrý den, Luboš Zábřeh.
2: Luboši, dobrý den, vypnout rádio, ať nám to tam nepíská, a pojďme na otázky.
4: Dáme 2.
2: Jak dlouho pojedete? Vy tam máte puštěné to rádio. Říkala jsem, že nám to tam píská a dává zpětnou vazbu. Otázka číslo 2 se ptá, jak dlouho pojedete dle jízdního řádu spěšným vlakem z Olomouce do Štemberka? Jel jste někdy vlakem z Olomouce do Štemberka?
4: To už je hodně dávno.
2: A autem možná spíš, vidíte?
4: Ano, ano.
2: Tak ta cesta autem, a už jenom když se vymotáme, nebo než se vymotáme z Olomouce, tak to je docela fuška a docela dlouhá časová záležitost. No ale jak je to s pěšným vlakem? Olomouc, Štemberk, za A. Dáme to za 8 minut, za B za 15, nebo za C 25?
4: Tak já bych dal za A.
2: Říkáte takhle rychle? Je to přesně tak, těch 15 minut jedou osobáky, které mají mezi městy 3 zastávky. Dobře, pojďme dál.
4: Tak dáme 1.
2: Tak se vás ptám, jak dlouho trvá milénium. Milénium trvá za A 1000 let, za B 1 000 000 let, za C nekonečně dlouho.
4: No, podle mě asi 1000 let.
2: Jasně správně. A do třetice?
4: Tak nevím, co tam je. Je tam
2: tady
4: sedmička?
2: Čtverka, šestka, sedmička, osmička, desítka.
4: Tak 6 dáme.
2: Otázka číslo 6. Tak budeme teď typovat jedno zvíře. Má zakrnělé přední končetiny a pohybuje se vlastně po těch zadních končetinách. Hlavně skákáním. Co to je za zvíře? Za A wombat, za B kapustňák, za C klokan.
4: No, tak to bude klokan.
2: Také tady jsme správně. Třetí dobrá, máme tady dalšího výherce, tak moc blahopřejeme. Předáme do režie a ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji vám, naschledanou.
2: Hřebíky teď čekají na dalšího soutěžícího. Dobrý den, kdo pak se k nám ještě dovolal?
5: Dobrý den, tady Petr.

0: Dobrý den, pane Petře, voláte z?
1: Volám ze Zlína.
0: Takže otázky 4, 7, 8, 10.
1: Tak zkusíme expertu.
0: Jak se říká vitamínu B12? Je to za A kobalamin, za B niacin, za C aneurin.
1: Já bych zkusil Cčko.
0: Říkáte, že vitamin B12 je jinak také aneurin. Aneurin je vitamin B, ale jedna. Škoda. Tak nevadí, těšíme se na vás příště, děkujeme za hru, nashledanou. A zkusíme ještě jednoho hráče, protože nám ještě zůstávají tři soutěžní otázky. Dobrý den, kdo pak se k nám ještě dovolal? Tak, halo.
2: Já jsem hru měl, víte?
0: Halo, už se slyšíme?
2: Ne, já to vysvětlím, že chci popřát ostatním hodně štěstí, protože já už jsem hru měl, víte? Takže nemůžu mít druhou.
0: Takže vy voláte jenom proto, abyste popřál štěstí.
2: Abych popřál ostatním štěstí.
0: Ostatním posluchačům, tak to je od vás pěkné, pane Roberte. Mějte se hezky, nashledanou. Tak pan Robert se slyšel ve vysílání. Počkáme ještě chvilinku, protože ještě tady máme prostor pro tři soutěžní otázky a pro jednoho jediného z vás telefon 221 555 444. Stále tady máme ve hře ještě jednak knížku Dívka v bouři, dál tady máme hrnek s logem Českého rozhlasu, flešku a máme tady také do hřebíku vstupenky do kina Metropol na sobotu nebo na neděli, anebo vstupenky na Mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu. Tak, telefon 221 555 444. Dalšího hráče tady nemáme, tak to znamená, že nám další ceny a otázky posunují a postupují do dalšího kola. A blahopřejeme výhercům.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Alenka v říši divu a Karel Zich, taková hezká hudební vzpomínka. Teď si ještě dáme Anuka a pak si dáme našeho kolegu Patrika Rozehnala a také skvělé dvoubarevné tvarohové řezy, které vás Patrik naučí péci a připravovat spolu s kuchařem Ivanem Vodochodským. Zveme do pochoutkového roku, tak za chvíli.

0: Míříme do kuchyně pochoutkového roku. Připravte tušky a papíry, pokud jste v neděli neposlouchali. To vám totiž Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl nejlepší recept roku 2024 dle hlasování vás posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. My se je teď naučíme připravovat s kuchařem Ivanem Vodochodským, a to vše v rámci narozeninového ročníku, kdy mezi sebou všechny recepty soutěží a hledáme recept desetiletí. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak ten recept upéci.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kyprící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak kdyby se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak, mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak, lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Jo? Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Ano, přeje Ivan Vodochodský, tak vyzkoušejte recept na tyto dvoubarevné tvarohové řezy. Najdete na stránce pochoutkovirok.cz. V neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Budou to chodské koláče, které nám upeče Naděja Konvalinková. Mimochodem, Naděnka Konvalinková dnes bude také hostem Humoriády po 16. hodině.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Věděli byste, proč se vrcholům něčeho, třeba vrcholům jídla, stolování, večera, říká právě zlatý hřeb? Tak to je téma, které za chvíli otevře náš bohemista Ondřej Bláha v jazykovém okénku v Českém rozhlase Olomouc. Počkejte si na to.

0: Podzimní sezonu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Věděli byste, proč je vrchol večera právě zlatým hřebem? Původ tohoto spojení možná překvapí. Inspirovalo ho prý skutečný zlatý hřeb, zatloučený do americké železniční tratě. Ustálená spojení a zlato, tak to je zkrátka pro dnešek téma jazykového okénka bohemisty Ondřeje Bláhy.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Málo co zajímalo naše předky tak soustavně a silně jako zlato. Ten vzácný kov, který určitě zajímá i nás a dnes. Kdyby zlato nebylo zajímavé, tak by se jeho cena nepohybovala kolem 3 000 korun za gram, což je zhruba ta dnešní cena zlata. Zlato bylo vždycky symbolem kvality a ceny. Něčeho vynikajícího, skvělého, žádaného. Podívejme se už jen na to, v kolika různých ustálených spojeních figuruje přídavné jméno zlatý. Máme zlaté ruce, tedy zvláště šikovné ruce. Máme zlaté časy, to jsou ty vůbec nejlepší časy. Máme třeba zlaté srdce, to znamená zvláště dobré, laskavé, a také třeba zlatou svatbu anebo zlatou střední cestu. Chtěl bych se dnes podívat ještě na jedno ustálené slovní spojení s komponentem zlatý. A sice na spojení zlatý hřeb. Typicky se říká třeba zlatý hřeb večera nebo programu a v médiích čteme například tato užití spojení zlatý hřeb. Cituji. Zlatým hřebem obou víkendových akcí bude zhlédnutí stovky válečníků ve středověké bitvě. Nebo úspěšný výstup na sopku Damávand, nejvyšší horu Íránu, byl zlatým hřebem jeho kariéry. A nebo to byl asi zlatý hřeb celého dne. Bylo fajn moc si zase zahrát před diváky. Konec citací. Když je tedy něco zlatým hřebem, je to úplný vrchol něčeho. Nejlepší věc, kterou někdo zažil, uviděl nebo udělal. Díval jsem se do lístkové kartotéky, kterou v naskenované podobě najdete na stránkách Ústavu pro jazyk český, a hledal jsem nejstarší doklad slovního spojení zlatý hřeb. Toto spojení použil nejdříve, alespoň jak ukazuje ta kartotéka, roku 1885 český básník Jaroslav Vrchlický. To byl velký znalec světových literatur a světových jazyků, mimo jiné také angličtiny. A odtud vítr vane. Zdá se, že spojení zlatý hřeb odkazuje na velkou událost v dějinách Ameriky, kterou jistě zaregistrovali i Češi, kteří měli s Amerikou ve druhé polovině 19. století hojné kontakty, mimo jiné se tam vystěhovávali. Tou událostí bylo propojení východu a západu Spojených států železniční tratí, která se potom stala páteří osidlování amerického vnitrozemí. Dne 10. května roku 1869 byl zatlučen poslední hřeb do Pražce trati, která propojila západní a východní americké transkontinentální železnice. A byl to právě zlatý hřeb ze 17karátového zlata. Anglicky je to gold spike, zlatý hřeb. Stalo se to v místě zvaném Promontory Summit ve státě Utah, asi 100 kilometrů na severozápad od Salt Lake City. Slovní spojení zlatý hřeb je běžné v češtině, ale ne třeba v němčině, kde sice spojení golden nagel není úplně vyloučeno, ale obvykle se ve významu našeho spojení zlatý hřeb užívá obratů jiných, především krönender Abschluss nebo Höhepunkt. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: Co se musí stát tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, tak dáme si ještě kvíny a pak už tady bude 15. hodina, přineseme nové aktuální zprávy. Mimochodem kriminalisté obvinili 26-letého muže z pokusu vraždy na vlakovém nádraží ve Střeni. I o tom se od nás dozvíte víc.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoučtí kriminalisté obvinili 26-letého muže z pokusu o vraždu ve Střeni. Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu lesů po suchém létě. České tenistky vedou v poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Z pokusu o vraždu obvinili krajští kriminalisté 26-letého muže. Podle policistů v noci na neděli brutálně zaútočil na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku na 58-letého muže. Údajně ho bezdůvodně bil kamenem do hlavy. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
6: Útočník je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, muži se neznali. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Muži hrozí za zvláště závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
4: Mimořádná výsadba čeká přerovské městské lesy. Kvůli abnormálně vysokým teplotám v létě a nedostatku srážek uschlo víc než 40% letošní výsadby. Radní proto na obnovu mladých stromků vyčlenili 1 000 000 korun. Sazenice už objednal správce polesí ve Svrčově Vídna Vrátil.
7: Nahrazovat to budeme asi směsí zase dubu zimního a přidáme nějaký habr s lipou, aby to bylo pestřejší. Se zalesňováním začneme podle klimatických podmínek, pokud nám to dovolí klimatické podmínky v listopadu. Začneme v listopadu, případně potom březen, duben.
4: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 000 000 lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje.
8: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
9: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
8: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0 na zápasy. V úvodním utkání Marie Bousková porazila Soneji Kartelovou 6-4 v rozhodujícím 3. setu. V této chvíli už hraje přerovská tenistka Linda Nosková proti Katie Boultrové a v 1. setu vede 3-0. Pokud Nosková zvítězí, Češky postoupí do semifinále.
0: Počasí.
4: Zítra bude v Olomouckém kraji ráno a večer málo oblačnosti, ojedinělé s mlhami. Během dne pak čekejte přechodně až oblačno a ojedinělé se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má ráno místy slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na D35 kolem exitu 272 Nemilany ve směru na Ostravu. V levém pruhu se pohybují dělníci.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Moravská filharmonie Olomouc zahajuje novou sezónu právě tento týden. Jaká bude, co bude nového, co v ní nabízejí, tak je o tom si budeme povídat v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Pozor, také budeme hodně cestovat s naším regionálním stopařem. Navštívíme Dolní Sukolom a mini zoo u Bělouška. I tahle návštěva je pro vás připravena. Přejeme vám, pokud právě teď například svačíte, tak dobrou chuť. A mimochodem, myslíte si, že můžete jíst za jízdy? Tak o tom si budeme povídat už za chvíli v řidičské abecedě. Dobrý poslech i dál přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Zora Ješková.

0: Pojďte si s námi v Českém rozhlase Olomouc opět osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září denně nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje, a my se dnes zaměříme na jedno velmi zajímavé téma, a to je jídlo za volantem. Tak co myslíte, můžeme za volantem jíst, anebo ne? Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. Poslouchejte nás.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Kdybyste chtěli v Olomouci dnes do divadla, tak třeba můžete do divadla na Cucky na 18. hodinu a 30. minutu. Hraje se Orfeus a Euridika. Slavná to opera, takže určitě 18. hodina a 30. minuta. Přijďte se podívat, poslechnout si. No a pokud už se těšíte na novou sezónu Moravské filharmonie Olomouc, tak zůstaňte s námi. Za chvíli se totiž budeme o této nové sezóně bavit s naší reportérkou. Jenom naznačím, že hudebníci ji zahájí už tento čtvrtek. No a jaké novinky pro své fanoušky a posluchače připravili, uslyšíte za chvíli. Teď posíláme

0: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěskytal zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: Hudebníci Olomoucké moravské filharmonie zahájí ve čtvrtek novou sezonu. Úvodnímu vystoupení s názvem Hudební monument bude dominovat Faustovská symfonie Ference Lista. Co dalšího bude posluchači čekat nám teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc, poví naše redaktorka Blanka Mazalová. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Blanko, na co by se z nabídky nové koncertní sezóny moravské filharmonie upozornila?
1: Já bych možná upozornila na řadu crossover, tedy koncerty, které spojují klasickou hudbu s dalšími žánry, například jazzem, folklorem nebo třeba rockem či popem. O týden později, než zahajovací koncert, nabídne sále Reduta například odlehčenější projekt Beatles Symphonic, tedy symfonické aranže skladeb skupiny Beatles, a to při účasti kapely The Backwards. Doprovodný orchestr povede dirigent Stanislav Vavřínek. Moravská filharmonie při jednom ze svých zahraničních výjezdů připomene i oslavy nedožitých 90. Václava Havla, a to bude při prvním výjezdu filharmonie do Athén, kde budou hrát na vernisáži k výstavě, která připomene právě toto jubileum našeho prvního českého prezidenta.
0: Program na novou koncertní sezonu Moravské filharmonie připravovala tým dramaturgyně Ivany Kaliny Tabak. Získala si od ní nějaké zajímavé tipy?
1: Ano, kromě zmíněné Faustovské symfonie při zahajovacím koncertu bude šéf-dirigent Joel Hamar i u dalších provedení významných děl.
2: A jsem velice ráda, že kromě listové Faustovské symfonie dále provede podivuhodný mandarin hudbu z baletu B. Libertoka. Bude to v skutku vynikající zážitek. Poté baletní hudbu z Petrušky Igory Stravinského a spoustu další skvělé hudby.
1: Já jen ještě doplním, že šéf-dirigent Jolt Hamar se představí při jednom z dalších koncertů jako čembalista, a to s houslistou Václavem Hudečkem.
0: Blanko, ty si loni natáčela reportáž o možnosti rozšíření sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie do prostor Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí, které rozhlas opustí. Už víš nějaké další informace?
1: Tak filharmonii čeká v nadcházející sezóně opravdu zásadní rozvojový projekt, který se týká právě toho zmíněného získání nového nahrávacího studia. Potvrdil mi to ředitel sloučených institucí David Gerneš.
3: Pokud by se povedlo získat to zázemí Českého rozhlasu, tak bychom vyřešili veškeré problémy se zázemím, které má Moravská filharmonie, kdy některé ty prostory jsou opravdu nevyhovující a je to už dnes vlastně 81 let provizorium, které už opravdu trvá dlouho. Zároveň získání velkého nahrávacího studia znamená možnosti komorních nahrávacích projektů, znamená to přístup k tomu, kde vlastně ty sály jsou propojeny, takže co se týče nahrávání tady z hlavního sálu Reduty, tak je to možné jenom za předpokladu toho, že právě tuto režii udržíme v provozu a udržíme živou. Co se týče nákladů, tak vlastně ta první část, která je o tom převzetí prostor, tak tam se bavíme vyloženě o provozních nákladech na tu budovu, protože to zázemí vzhledem k tomu, že je stále živé, tak se dá za určitých podmínek provozovat jenom s převzetím toho movitého majetku.
1: A já ještě dodám jednu informaci. Zmíněný šéf-dirigent Jolt Hamar už dřív ohlásil, bylo to v dubnu loňského roku, že ukončí své působení v Moravské filharmonii. Jméno jeho nástupce chce vedení filharmonie oznámit v první části nové sezony.
0: No a já ještě připomenu, že nová sezóna Moravské filharmonie Olomouc začíná slavnostním koncertem tento čtvrtek v sále Reduta. O právě začínající sezóně jsem si povídala s kolegyní Blankou Mazalovou. Děkuji. Blanko, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: A reportáž na toto téma také uslyšíte zítra v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Za chvíli vám nabídneme slíbený výlet. Vydáme se do jedné minizoo, která je kousek od Uničova. Vydáme se tam za zvířátky s naším regionálním stopařem Alešem Spurným. Teď posíláme Jakuba Smolíka.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nás teď zavede do minizoo u Běloušů v Dolní Sukolomi. To je kousek od Uničova. Právě teď je tam náš regionální stopař, reportér Aleš Spurný. Aleši, pěkné odpoledne. Jak to tam teď na konci léta a začátku podzimu vypadá? Pozvi nás.
2: Ano, to počasí je přesně takové něco mezi, chvilku prší, chvilku tady svítí sluníčko, tak já jsem si dnes zajel vyzkoušet, jaké to je na farmě. Trochu jsem si přijel zafarmařit, ne že bych až tak dal ruku k dílu, ale prošel jsem si to, ale co jsem si zajímavého poslechl o téhleté farmě. Dolní Sukolom, my jsme na okraji téhleté vesnice, je to obec, která spadá ještě administrativně pod Uničov a tady se z louky teď díváme na lamy alpaky, na velké bělouše, kladrubské koně, starokladrubské. Už jsou ti koni i takoví ti jedinci trošku starší. A také jsme viděli dvě prasátka malá, krásná, slepičky tu pobíhají a je tu s námi majitelka, provozovatelka této minizoo Adéla Axmanová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když jsme se bavili o tom počasí, má to nějaký vliv na ta zvířata? Možná je potřeba potom jim vyčesat srst, nějak ty koně vyhřebelcovat, ale mají třeba i nálady svoje ovlivněné tím počasím. Já si vzpomínám, že když jsem přijel za jeleny do farmy na jaře a potom na podzim, tak to byla úplně jiná zvířata.
3: Je pravda, že to počasí naše zvířata ovlivňuje. Myslím si, že když jako neprší, ale je takhle chladněji, tak jde na nich vidět, že mají víc energie. Hlavně u těch koní to jde víc vidět. Rádi se vyválí v bahně a potom prostě jsou takový živější než třeba právě v létě. A třeba lamy alpaky, tak tím vyhledávají déšť, ono začne pršet a oni si klidně lehnou na déšť a užívají si to.
2: No a jak vy se na to díváte, že ta krásná vlna potom je od toho bahna?
3: Tak to je druhá věc, samozřejmě je potřeba je potom vyčesat, ale ono to schne hezky a je opravdu vidět, jak je ta vlna kvalitní, že nepropustí tu vlhkost až úplně na kůži.
2: Dnes ta zvířata vypadají klidně a spokojeně, ale taková a ona asi musí být vždycky, protože tahle ta zoo je hlavně zaměřena na děti a ta zvířata jsou tady mazlíčky.
3: Ano, jsou to mazlíčci, ale samozřejmě i mazlíčci někdy můžou mít svoji náladu a nechcou ten kontakt, nechtějí se mazlit. Respektujeme to, jdeme za jinými zvířátky, prostě je to v pořádku, nelámeme nic úplně přes koleno.
2: Vy jste ten podzim tady přivítali už o víkendu, vítání podzimu se jmenovala ta akce. Jak to tady proběhlo?
3: Ano, měli jsme tady větší akci pro veřejnost, myslím si, že se vyvedla, měli jsme tady připraveno občerstvení, byly právě komentované prohlídky pro veřejnost a dokonce jsme měli premiéru jogy s alpakama, že přímo v Lamí ohradě si roztáhli podložky, deky a tam cvičili při západu slunce jogu, to si myslím, že mělo velký úspěch.
2: Vy tu pořádáte i různé kroužky celoročně, kdy lidé, nevím, jestli zrovna třeba jogínský kroužek tady máte, ale na co sem chodí ty děti a jak s nimi pracujete?
3: Tak jogínský kroužek zatím nemáme, ale je v přípravě možná, ale máme tady farmářské kroužky pravidelně v týdnu, kde prostě děti si právě vyzkouší i tu péči o zvířata, i se svezou na koních, vyvenčí alpaky, vyvenčí kozy, je to takové prostě, aby co nejvíc času trávili s těmi zvířaty a potom tam tady míváme i kroužky pro takhle jakoby celodenní nebo dopolední a ty jsou zase už zaměřené vždycky na nějaké téma podle daného období.
2: Jak probíhá yoga s lamou?
3: Tak probíhá to tak, jakoby v podstatě, jak je yoga se štěňátky momentálně velmi populární, tak je to v podstatě na podobný princip. Lidi dostanou krmení a alpaky za nimi chodí během cvičení se mazlit a nechat se krmit.
2: To musí být zajímavé. Já neznám ani se štěňátky jogu, když jsem uměl nějakou siddha sánu, možná savarga sánu a pozdrav slunci, ale s lamou si to nedokážu představit.
3: Ty lamy jsou takový příjemný doplněk, řekla bych u toho. Taková relaxace v přírodě a kolem ty roztomilé lamy, to si myslím, že je takový bonus.
2: Ty lamy vypadají takhle možná z pohledu dospělého nejroztomilej, nejatraktivněji, ale člověka zaujme, že děti mnohdy si vyhledají tady úplně jiného nejlepšího kamaráda.
3: Ano, někteří tady mají nejoblíbenějšího králíčka, někdo tady má tu svoji slepičku, prasátko, koníka, je to strašně různý, ale myslím si, že ty alpaky možná dokonce víc lákají právě dospělé.
2: Je možné se sem přijít podívat třeba jenom zpříjemnit si tím odpoledne, přijet na výlet sem do Dolní Sukolomy?
3: Ano, máme možnost prohlídek komentovaných kdykoliv po předchozí domluvě, buď na uvedeném telefonním čísle na internetu nebo přes sociální sítě. A je tady nově možnost i venčení alpak, kdy dostanete právě dvě alpaky na vodítkách a malá Maggie, jejich mláďátko, pobíhá kolem nich a můžete jít napást, pomazlit, nakrmit. To je taky velmi oblíbené momentálně.
2: Dneska máte hodně práce, jak se dívám.
3: Ano, dneska nám dovezli závoz sena, první polovinu, zítra nám přijede další část, takže se chystáme na krutou zimu.
2: Tak doufám, že zima, byť by byla krutá, tak bude přívětivá k vám i ke zvířátkům, že to všichni přežijete ve zdraví a těšíme se třeba zase někdy tady na shledanou.
3: Moc děkujeme, na shledanou.
2: Z Dolní Sokolomy Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No a já ještě doplním, že pokud se chcete vydat na farmu tady v Olomouci, tak můžete i zítra v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu bude Marek Slováček. Pěstuje zde zeleninu a také pomáhá handicapovaným zvířatům. Zítra v 10 dopoledne.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Nám už se blíží 16. hodina za 4 minuty. Tady budou naše nové aktuální zprávy, také pohled na silnice, jak to jezdí i na počasí. Ostatně o tom pak uslyšíte podrobněji ve Dni v kraji. Budeme se dívat s meteorologem na to, v jakém světle a s jakými teplotami se nám ukáže zítřejší první podzimní den. Ano, už je to tady. No a pak pro vás máme i celou řadu zajímavých reportáží. Podíváme se třeba do lesa u Svrčova, kde horko zdecimovalo sázenice mladých stromů, anebo na jarmark ve Vlaskivědném muzeu v Olomouci. Tak to vše a mnohem víc po 17. hodině ve Dni v kraji. V Humoriádě už za chvíli vám scénky bude nabízet Naděja Konvalinková a Zora Jižková k tomu všemu přeje hezké chvíle s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rozšíření provozu na likvidaci aut a kovového odpadu v Prostějově čeká EIA. Zájem o členství ve volebních komisích v Olomouci se zvýšil. Přerovská tenistka Linda Nosková bojuje v poháru Billie Jean Kingové s Britkou Bolterovou. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Plánovaná modernizace a rozšíření provozu společnosti na zpracování autovraků a kovového odpadu nedaleko hlavního nádraží v Prostějově se zatím odsouvá. Musí totiž nejdřív projít posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Informace vyplývá z úřední desky hejtmanství. Pokud firma získá potřebná povolení, chce zdvojnásobit produkční kapacity provozu v následujícím roce. Proti záměru se na jaře v petici vyslovili stovky obyvatel Prostějova. Připomínky vznesla i radnice. Zájem o práci v okrskových volebních komisích je letos v Olomouci vyšší než v minulých letech. K většímu zájmu přispělo zvýšení odměn a aktivnější přístup volebních stran k delegování členů. Uvedl to tajemník magistrátu Marek Černý.
2: Při letošních volbách evidujeme zvýšený zájem o členství v okrskových volebních komisích a co je potěšitelné, tak se to týká i ročníku, řekněme, 2000 a mladších.
0: Vzpomínky na sochaře Bohumila Teplého budou hlavním motivem dnešní přednášky v městské knihovně v Šumperku. Začátek je v 18 hodin ve velkém sále. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Na olomouckého sochaře Bohumila Teplého, který šel celý život za svým uměleckým snem, zazpomíná v rámci přednášky jeho dcera Eva Pulkrtová. Kromě sochařské tvorby představí i literární činnost svého otce.
1: Sport.
0: České tenistky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále vedou nad Velkou Británií poté, co Maje Bousková zdolala ve třech setech Soney Kartelovou. O druhý, tentokrát postupový bod, usiluje česká jednička a hráčka Přerová Linda Nosková. Wimbledonská šampionka nastoupila proti Katie Boulterové a vede 1-0 na sety. A české házenkářky i s křídlem Zory Olomouc Klárou Kubálkovou začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy. Na začátku prosince ho bude spolu pořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce nové sezóny. Od středy do neděle odehrají tradiční turnaj čtyř zemí v Chebu. Na západě Čech se postupně utkají s B výběrem Norska, Polskem a Slovinskem.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě čekáme zítra ráno a večer málo oblačnosti, ojedinělé s mlhami. Během dne pak čekejte přechodně až oblačno a ojedinělé se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má ráno místy slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení čekejte na dálnici D46 na 17. kilometru u Vranovic-Kelčic ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
4: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Taky! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, jak to bylo včera, holčičko. No, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. Teď vidím, že jsi zralý na cvogám.
3: Jistě ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě opra.
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Jak to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.
2: Šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do holíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko, furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem.

0: Jsem alias Pejskář, zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
1: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
0: Tajterlíky, gondíky.
1: Dobře, mám zapsáno. Mějte se. Tajterlíky,
0: gondíky.
1: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
3: Děkuju.
2: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
1: Máme zapsáno.
3: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
1: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
3: Jo, tak
1: děkujeme.
3: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
1: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: Ano, slyšíme.
5: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
3: Taky zdraví.
5: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
1: Z Bčka?
5: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
1: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
3: děkujeme,
1: jste chtěl.
3: Děkujeme, děkujeme.
5: Vám, nazdár.
1: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
6: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
7: já to mě,
6: nikdy přeče. To je ale ovečka, ovi.
7: Bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
6: korálky.
7: Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa. Mě už to letí a já už letím, pa.
6: Nebudu to zlobit.
7: Ale jestli mi někdy zalžeš.
6: To je můj lupáč, já.
7: Tak. Ale pravdu.
6: Teď už opravdu nevím.
7: Jo, nevíš?
6: Vím.
7: Tak se podíváme!
8: Dobrý večer, jsem tady správně.
7: No to je, ale pravdu.
6: No, hasič je to.
7: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
6: No, já.
7: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zavalit do mokrý prostíradla?
8: No, to se mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
7: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, jak vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
8: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
7: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
8: No, tak, ale dobře.
6: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
8: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatroníš, no.
7: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
8: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
6: No to seš, no. Co? No miláček se.
8: Prosím.
7: Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
6: Kdo to je?
7: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
9: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny, člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
5: A co se stalo psovi?
4: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martiňák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky a zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka, vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, no, tak jako
1: to snad doufám, že ne. No.
5: Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, ano, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Kovaříková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti, no a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadce, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: sluníčko
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl
1: ano, děkujeme Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A to než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo jedna. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo dvě. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: A vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Pokračujeme Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí kriminalisté obvinili 26-letého muže z pokusu o vraždu ve Střeni. Ministerstvu spravedlnosti unikla rodná čísla až 2 milionů lidí. Přerovská tenistka Linda Nosková zařídila rozhodující bod pro postup do semifinále v poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěkné úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Z pokusu o vraždu obvinili krajští kriminalisté 26-letého muže. Podle policistů v noci na neděli brutálně zaútočil na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku na 58-letého muže. Údajně ho bezdůvodně bil kamenem do hlavy. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
4: Útočník je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, muži se neznali. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Muži hrozí za zvláště závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
2: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Zjistil to server i rozhlas.cz, který ministerstvo na chybu upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
5: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami představuje nová výstava v botanické zahradě Olomoucké přírodovědecké fakulty. Vernisáž je už za hodinu. Na expozici převládají díla na papíře.
6: Mezi známá jména zastoupená na výstavě patří Jan Konoupek, František Kobliha, Vojtěch Preissig, Anna Macková, Cyril Bouda, Věra Lišková nebo Zdeněk Seidl. Chybět nebudou ani práce olomouckých výtvarnic Anny Grmelové a Adély Janské. Výstava je otevřená do 27. listopadu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková se postarala o rozhodující bod pro Česko ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Nejdříve zvítězila ve 3 setech Marie Bousková nad Kartelovou a druhou výhru přidala wimbledonská šampionka, která zdolala Bolterovou 6-2 a 7-6.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě ráno a večer malou oblačnost ojediněle s mlhami. Během dne pak bude přechodně až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 a pované ráno místy slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S uzavírkou počítejte ještě dnes v okružní ulici v centru Mohelnice, a to kvůli opravě povrchu vozovky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině úterý 22. září začíná den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Máte pole nebo větší zahradu? Tak si představte, že zasadíte vlastníma rukama 4000 kusů sazenic nějaké zeleniny a z toho vám jich 3200 uhyne. Kvůli suchu. Tak tohle se stalo lesníkům na Přerovsku. V reportáži povíme víc. Vydáme se i mezi zájemce o historii židovských rodin na Zábřežsku a ke kamenům zmizelých. V Olomouci si pak připomeneme stará řemesla a v Šumperku naopak řemesla za použití nejmodernější techniky při obnově rozhledny Háj. Doplníme předpovědi počasí i přehledem událostí už za chvíli. Dobrý úterní podvečer přeje Zora Jižková.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a přehled aktuálních událostí s Honzou Faltýnkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: První dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladnému počasí postupně zahajují topnou sezónu. Radiátory se dnes a ve středu rozehřejí v téměř 30 tisících bytech v Olomouci a nedalekých Hlubočkách, které zásobuje společnost Olterm a TD. Dnes začala dodávat teplo i domovní správa Prostějov. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo velkoplošnou opravu výtluků a nerovností na cestách na severu Olomouckého kraje. Práce za víc než 12 milionů korun potrvají do konce října. Opravované úseky budou podle mluvčího podniku Jana Rýdla po dobu rekonstrukce průjezdné.
3: Práce proběhnou od 22. září do konce října, například na Červenohorském sedle na Skřídku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou nebo v Javorníku a také v Uhelné.
2: Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání. Krajští zastupitelé také schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou AGEL o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. AGEL se ve smlouvách zaváže poskytnout během 10 let 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. A fakultní nemocnice Olomouc může masivně investovat do rozvoje. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestá největší nemocnice v zemi totiž loni zvýšila zisk o 2% na rekordních více než 882 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy Olomoucké nemocnice, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc vedení v kraji meteorolog Petr Drobek. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak se s námi loučí léto tady v Olomouci opravdu počasím, které nabídlo dnes úplně všechno. Vítr, déšť, zimu, černou oblohu, do toho sluníčko, to nám svítí právě teď. Člověk si říká, že snad už chybí jenom ten mráz a trocha sněhu. Můžeme se podívat, jak to dnes vypadalo ten poslední letní den v Olomouckém kraji?
2: Tak jak jste říkala, bylo hodně oblačnosti, ale byla to taková proměnlivá oblačnost, takže se to střídalo, občas šlo vidět tedy i slunce. Vyskytovaly se četné přehánky v podstatě na celém území Olomouckého kraje. Aktuálně se už vyskytují jenom ojediněle, ale stále ještě některé přicházejí od severu do Olomouckého kraje. No a teploty ty vystoupily na nějakých 13 až 16 stupňů, na horách ale bylo daleko chladněji, na pradědu maximálně 3 stupně nad nulou. No a foukal taky severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Na ten mrazík zatím ještě nedošlo, tedy ani na pradědu.
2: Zatím ne, ale je možné, že teďkom, jak v průběhu noci bude postupně ubývat oblačnosti, ještě zpočátku očekáváme i přehánky, ale ty budou postupně už v těch večerních hodinách ustávat. No a jak se vyjasní, bude se ochlazovat a ranní teploty budou někde od 8 do 4 stupňů, ale tam, kde se uklidní vítr, někde v údolích může klesnout teplota i na hodnoty kolem 2 stupňů a při těchto teplotách se ojediněle mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Hmm.
1: Takže v noci opravdu chladno. Jak se nám předvede první podzimní den, tedy středa?
2: Zítra už to bude vypadat trošičku jinak než dnes. Ráno a večer bude málo oblačnosti, ojediněle se mohou i v těch ranních hodinách vyskytovat mlhy. V průběhu dne předpokládáme, že trochu naroste oblačnosti, bude přechodně oblačno, ale přehánky už se budou vyskytovat jenom ojediněle. Maximální teploty budou od 13 do 17 stupňů, na horách kolem 9 a vítr povane ráno slabý a v průběhu dne se zase rozfouká mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a my už se hlavně těšíme na to babí léto, které by prý mohlo přijít o víkendu, ale v tom těšení zatím ještě zůstaneme a povíme si o něm třeba až zítra ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. A prozatím děkujeme, to byl meteorolog Petr Drobek. Díky a klidnou službu. Naschledanou.
2: I večer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Za chvíli vás vedení v kraji pozveme do lesa u Svrčova na Přerovskou. Názorně vám popíšeme, jak lesníci po letošním horkém létě prožívají pocit totálního zmaru. A proč v Českém rozhlase Olomouc? Poslechněte si za chvíli po písničce.

0: Sedmé solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Kameny zmizelých odhalovali v závěru minulého týdne v Zábřeze na ulici Československé armády. Město i zájemci o historii si tak připomenuli osudy židovské rodiny Tausigů. Ta, jak potvrzuje historik Pavel Kili Jedelský, provozovala továrnu na keramické zboží přímo na místě, kde dnes stojí obchod s koberci a podlahovými krytinami. Mimo odhalených kamenů zmizelých přímo v jeho prostorách připomíná rodinu Tausigů i zachovalá původní studna, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout.
2: Nepřálo jim letošní klima, několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché. Ta voda těm nově zasázeným sazenicím prostě chybí.
3: S Vítem Navrátilem, vlastníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4000 sazenic dubu.
2: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
3: Pocitově pro vás, co by lesáka, to je prostě zmar.
2: Nejenom pro mě, ale pro ty lidi, kteří tu práci odvedli. Je to práce, která se bude muset opakovat znovu. Další finanční prostředky vynaloženy, které jsou potřeba znovu na to uvolnit.
3: Těhle pasek vlastně vy máte desítky, které musíte znovu zalesnit.
2: Vyčíslili jsme to na asi 43 tisíc kusů sazenic na celý náš lesní majetek. Finančně to vychází něco přes 800 tisíc bez DPH. Letos jsme brali oba druhy sazenic, prostokořený i obalovaný, a ten deficit těch srážek byl tak velký, že není tam v tím moc velký rozdíl. Uhynuli i obalovaný sazenice, i prostokořený.
3: Mimořádné výsadby kvůli suchému létu plánují v regionu i vojenské lesy a statky. Na Libavé jim uschnulo zhruba 60 tisíc sazenic, říká Petr Toman, mluvčí společnosti.
4: Plochy, kde sazenice vlivem letošního tropického léta uschly, plánujeme zalesnit v průběhu letošního podzimu a v následujícím jaře. Náklady na opakované zalesnění odhadujeme přibližně na 1 milion korun.
3: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky, pokračuje jeho mluvčí Eva Joklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území. Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
3: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Provedou ho stovky lesníků. Využijí při něm i snímky z dronů a satelitů. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Slyšeli jste, ano, samozřejmě, reportáž naší kolegyně Lenky Kratochvílové o tom, jak letošní mimořádné sucho oslabilo české lesy a jak se s tím potýkají například na Přerovsku nebo na Libavé. Pokud byste tuhle reportáž chtěli slyšet ještě jednou a podívat se také na fotografie, tak určitě nahlédněte na naše webové stránky olomouc-rozhlas.cz. No a na odhalování kamenů zmizelých se podíváme za chvíli.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: kraji.
1: A teď už opravdu míříme do Zábřeha na netradičním místě přímo v obchodním centru Zábřeha na ulici ČSA. Byly v minulém týdnu odhaleny kameny zmizelých, připomínající osudy části židovské rodiny Tausigů. Ta, jak potvrzuje historik Pavel Kili Jedelský, provozovala továrnu na keramické zboží přímo na místě, kde dnes stojí obchod s koberci a podlahovými krytinami. Mimo odhalených kamenů zmizelých přímo v jeho prostorách připomíná rodinu Tausigů i zachovalá původní studna, kterou si všichni mohou prohlédnout.
2: Tato rodina, původem židovská, tady zapustila kořínky. V roce 1884 Alois Tausig otevřel hrnčířskou dílnu, měl dokonce 4 děti a jeho nejstarší syn Gustav pokračoval v šlépějích svého otce, provozoval továrnu na tu keramiku. Bohužel Zábřeh byl v oblasti Sudet a vlastně ta rodina Tausigova musela se vystěhovat do protektorátu. V roce 1942 byli deportováni nejprve do Terezína. Gustav a jeho žena Pavlína měli celkem 4 děti. Nejstarší dcera Anna a jediný syn Rudolf odjeli za pomoci svého tatínka do Palestiny. Ta Anna pak v Palestině zůstala a Rudolf Tausig se dostal k obrněné brigádě a vrátil se do Československa a vrátil se i do Zábřeha. Jeho tatínek a jeho maminka, ty skončili v Osvětimi a obě dvě jeho sestry, starší Herta, ta zahynula Osvětimi a ta mladší, která se provdala, jmenovala se Sladká, tak ta zemřela v roce 1947 na následky koncentráku. Jsem moc rád, že si Zábřeh připomněl i tuhle temnou historii, protože kdo zapomíná, musí svoji historii opakovat.
3: Kameny zmizelých rodině Tausigů měla možnost odhalit členka této rodiny, paní Alexandra Chromá. Jaký to byl zážitek vlastně připomenout si takhle část svého rodu?
4: Takový zvláštní pocit, no, protože já jsem je nepoznala nikdy. Tatínek bohužel nerad mluvil o té minulosti, protože to neměl jednoduchý, že? Tak je to takové zvláštní pocit, no.
3: Říkáte, že o tom nerad mluvil, nicméně vědělo se v té rodině třeba, co se stalo s těmi příbuznými?
4: No, asi nevěděli úplně. Všechno. Něco věděl, něco se dozvěděl, třeba ta teta Herta byla taková, jak byla ta profesorka, ona byla taková prostě proti všechnému. Takže on takový nějaký střípky se dozvěděl, ale tak jak říkal pan Jedelský, oni byli tak strašně rozvětvená rodina, byli v tom Brandyse, byli tady v Maletině, měl on velkou přízeň. Oni pocházeli z hodně dětí a najednou prostě nebyl nikdo. A jako dřív, jako třeba doma naši, když se jak by se bavili, tak oni prostě neradí mluvili, abych já něco třeba někde neřekla a nebyl z toho průšvih, protože tatínek byl vlastně i zavřenej za to, že měl nějaký protistátní řeči nebo něco, takže oni to tak dávali spíš Pavel, ten, protože byl o 7 roku starší, tak ten byl...
3: To je váš bratr.
4: To byl ten můj bratr, ano, takže ten věděl hodně.
3: Vy jste tady měl vnoučata, byli to...
4: Jo, to jsou vnoučata, ano.
3: Co oni na to říkali, když jste se dozvěděli, že se budou odhalovat kameny zmizelí?
4: No, takže chcou jít se mnou se podívat a taky o té rodině, jako takhle si jenom jako vyjou jenom prostě to, co my víme, že...
3: Zdeněk Hlavat je vlastně majitelem tady z firmy Jehla. Ten váš obchod stojí na místě toho původního domu manželů Tausíkových. Já jsem pochopil z toho, že vy v tou historii trošku žijete. Takovým krásným příkladem je ta obnovená studna přímo u vás v prodejních prostorách. To není úplně typické.
5: Máme rádi historii a když jsme zjistili, jaká historie se váže k tomu areálu, tak to byla pro nás výzva a snažili jsme se zachovat aspoň něco, co se dá. Když jsme narazili na tu studnu, samozřejmě byli jsme hrozně rádi. S Pavlem Tausigem jsme se seznámili, ještě když žila jeho maminka, když jsme tady začali podnikat, koupili jsme tu druhou část areálu, v jedné části měli ten domek. Tak vlastně nám vykládal celý ten příběh. My jsme rádi, že máme něco, co se spojuje s historií a je to taková odpovědnost pro nás.
3: Vy jste tady vyprávil, že vlastně hluboko ve vaší historii bylo, ale ještě jedno setkání s rodinou Tausigů.
5: Ano, vedlejší ulice Leštinská, tam byla za první republiky výroba lihovin a likérů František Antonín Mach. Od pana Tausiga jsme se dozvěděli, že vlastně oni se navštěvovali a hrávali karty. Tak jsme tak nějak zjistili, jak ten svět je malý, že i ti naši předci se takhle potkávali. To pro nás bylo zajímavé.
3: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Za chvíli vás pozveme do vlaskivědného muzea v Olomouci za ukázkami tradičních lidových řemesel.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A teď otázka na vás, naše posluchače. Věděli byste, s čím pracuje takový kartáčník, anebo třeba štukatér? Zkrátka, troufli byste si na stará tradiční řemesla? No, vyzkoušet si to mohli lidé na řemeslném jarmarku na nádvoří Vlaskivědného muzea v Olomouci. My jsme byli u toho.
2: Zvuk kovadliny se ozývá na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci. Řemeslný jarmark je v plném proudu, počasí vyšlo, sluníčko svítí, lidé sem proudí. Se mnou je tu Andrea Merkusová, vedoucí regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje. Tento jarmark se koná po třetí. Co je jeho cílem?
3: Připomenout lidem tradiční řemesla, která už pomalu zanikají a upadají v zapomnění. Chceme zároveň velmi podpořit v činnosti řemeslníky s tituly mistr tradiční rukodělné výroby. Máme tady Olomouckého kraje i Zlínského kraje, konkrétně pana Košikáře, ten je ze Zlína. A samozřejmě tady máme následovníky nositelů tradice lidových řemesel, takže jsou to opravdu ti mistři svého řemesla.
2: A chybět samozřejmě nebude dobré jídlo a dobrá muzika v podání hanáckých folklorních souborů. Mezi řemeslníky, kteří přijeli představit na řemeslný jarmark tradiční řemeslo, je kartáčník Pavel Slepánek. Vy tady máte kartáče různých tvarů na různé příležitosti. To všechno děláte ručně, v dílně v Brodku u Konice.
4: Ano, tohle to děláme v Brodku u Konice, dělá to můj táta, po kterém jsem to převzal. Vyrábíme to klasickým způsobem drátováním, z čiroku, mexický trávy a koňský hovězí žíně.
5: Řetízek je to tež, jako když pletete tu vánočku ze 4 pramenů, ten spodní prvek, jo? Takže zase středová dvojice doprava, obě venkovní doleva a toto opakuju středová, jenom navíc utáhnu. Krajové, středová, utáhnu.
2: Paní Vlasta se tady pozorně dívá, jak paní Milena Malinová paličkuje. Vy umíte paličkovat, nebo vás to tak zaujalo, že byste se to ráda naučila?
6: Ne, mě to zajímá, já bych to někdy časem chtěla vyzkoušet sama.
2: Ale vypadá to, že nějaké ruční práce máte takzvaně v malíku.
6: Jo, vyšívání umím, sice ne moc, ale něco umím vyšit. Tkám na stavu, na karetkách, pokouším se něco vytvářet.
2: Jak se vám líbí tady na jarmarku?
6: Jo, pěkný, je tady spousta zajímavých věcí.
2: Tak a já jdu za samotnou mistryní, která tady spolu s kolegyní paličkuje. Co tady lidem ukazujete na řemeslném jarmarku Vlastivědného muzea Olomouc?
5: Já jsem si vybrala pro dnešek vánoční hvězdičky, protože Vánoce jsou vděčná záležitost na paličkování a chystám tady zrovna takový prvek složitější, který budu učit v mohelnici v polovině října.
2: Ano, vy vedete i kurzy, kolik současně aktuálně jich máte a kde všude.
5: Tak učím dvakrát v Olomouci, ve Velké Bystřici jednou, v Přerově, v Prostějově, v Kroměříži, ve Vyškově.
2: A je zájem o to učit se paličkovat?
5: Stále zájem naštěstí je, ono se to vlastně dostalo tak trošku do módy. Já nemám nouzi o žáky.
2: Tak to je dobře, to znamená, že to krásné řemeslo můžete předávat, učit ostatní.
5: Snažím se dál, ano.
2: Paní Marie, přišla na jarmark do Vlastivědného muzea v Olomouci. Jak si to užíváte?
7: Užívám si to, protože mám strašně ráda tady ty věci, takže se mi to moc líbí a oceňuju, co dokážou ještě rukama udělat naši moravští nebo čeští řemeslníci, tak je to nádherné.
2: My jsme se tady zastavili u výrobků ze slámy a líka. Vy sama si třeba něco takhle pro radost jako vyrábíte? Říkáte, že máte ráda ty ruční práce?
7: Mám ráda ruční práce, takže já vlastně jsem vždycky háčkovala, vyšívala, šila. Máme to v rodině, protože vlastně naše babička, prababička tady tyto výrobky taky dělala, dělala je doma, má na to ještě i formy, už teda tady s náma není, ale vím, co to dalo práce, ale jak to bylo nádherný. Že si to pamatuju v podstatě od dítěte. To člověk nezaplatí tu práci, ale je to nádherný.
2: Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: No a za chvíli obrátíme list a od těch starých řemesel, těch tradičních, se podíváme naopak na řemesla za použití nejmodernější techniky při obnově rozhledny Háj na Šumpersku.

0: podzimní sezonu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi rozhledny? Pokud ano, najednou vás teď zavede Český rozhlas Olomouc. Na zhruba 6,5 milionu korun vyjde obnova 30 metrů vysoké rozhledny Háj u Šumperka. Dělníci na ní po 30 letech mění dřevěné obložení a také střechu. Dovnitř zatékalo a mezerami mezi prkny se do rozhledny dostávali ptáci.
1: No a zítra natírám znova druhý nátěr.
2: Jedním z dělníků, kteří pracují na obnově rozhledny Háj, je i Luboš ze Šumperka.
3: No a jak dlouho to schne, aby to bylo použitelné?
1: No to schne tak půl dne stoprocentně. A i díl, protože dneska není slunko, že? Takže ono, to je olejovka, z které první, do rána mi uschne, pak jedu druhý.
2: Lubošovi kolegové zatím řežou trámy a desky na potřebnou délku a jakmile zeschne barva, vytahují kusy dřeva na kladce nahoru na věž. Vše sleduje i Jan Rýznar, předseda šumperského odboru klubu českých turistů.
4: Určitě, že to bylo potřeba, protože se vlastně vidělo jak zvenku mezery, tak hlavně i zevnitř, různé i trámy, už nebyly úplně v dobré kondici, různě tam vlastně prolétali ptáci, rušili vlastně alarm, takže museli tady často vlastně hasiči a snažit se, jestli opravdu je to poplach nebo je to něco jiného. Takže opravdu ta rekonstrukce byla potřeba, ta střecha byla už v dezolátním stavu, jak jsme viděli od toho známého z dronu, tak ta vlastně, aby nezatíkalo dál a neničila se z vrchu, tak vlastně je dobře, že se to vlastně začalo dělat už teďka.
2: Náklady na obnovu rozhledny jsou vyčíslené na zhruba 6,5 milionů korun, doplňuje mluvčí města Šumperk Jana Kaněvová.
5: Investorem jsou v tomto případě všichni spoluvlastníci rozhledny, a to město Šumper, obec Bludov a také společnost Cetin. Konec oprav projektanti naplánovali na druhou polovinu listopadu.
2: První celodřevěná vyhlídka na vrchu Háj stála už ve 30. letech 20. století. V 50. letech ale zhořela po zásahu bleskem. Od poloviny 70. let se skupina nadšenců pokoušela rozhlednu obnovit. Uspěli ale až v roce 1996. Od rozhledny Háj u Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Zítra pro vás Český rozhlas Olomouc bude sledovat třeba aktivity řady obcí z Přerovska, které chystají žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Ty vláda vymezila v jejich katastru. No a pomoc samosprávám přislíbilo i vedení olomouckého hejtmanství. Zjišťovali jsme, jakou konkrétně. A o plavbě dřeva v Jeseníkách si například povíme spoustu zajímavého s etnografem Vlaskivědného muzea Jesenicka Matějem Matelou. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc.
6: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině. Za 5 minut tady budou další aktuální zprávy a pak už hrajeme dechovky a lidovky pro radost a na vaše přání. A pak nezapomeňte na cymbal a husle. Zora Ježková přeje krásný podvečer.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Krajští zastupitelé schválili návrh dohody s Agilem o provozování nemocnic. Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Unie. České tenistky si i díky přerovské hráčce Noskové zahrají semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí krajští zastupitelé schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Agel se ve smlouvách zaváže poskytnout během 10 let 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Více mluvčí skupiny Radka Miloševská.
3: Rozhodnutí vítáme a vnímáme jej jako důležitý krok směřující k dalšímu rozvoji zdravotní péče v regionu. Skupina Agel již nyní intenzivně připravuje konkrétní stavební a rozvojové projekty, které přímo reflektují zdravotní a demografické potřeby obyvatel jednotlivých spádových oblastí.
1: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Bruntálská radnice schválila nový regulační plán pro tamní zahrádkářské kolonie. Ten stanovuje například, jak mají vypadat stavby v osadách a jak velkou část zahrádky můžou zabírat. Podle mluvčího bruntálské radnice Jiřího Ondráška se tak město rozhodlo na základě nového stavebního zákona.
4: Nový stavební zákon nastavil přísnější režim povolování staveb, jako jsou chatky, altány nebo skleníky. I takové objekty teď musí mít stavební povolení, ale pokud je pro dané území zpracován regulační plán stavby, které jsou definovány jako drobné a splňují další parametry dané stavebním zákonem, není nutno řešit se stavebním úřadem. Sport.
1: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii porazili už po dvou hrách, o což se postarali Marie Bousková a přerovská hráčka Linda Nosková. Česká dvojka Bousková úvodní duel s Kartelovou zvládla po třísetové bitvě.
5: Ten povrchý seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
1: Nosková pak ve dvou setech porazila Boulterovou. V pátečním semifinále nastoupí české tenistky proti Španělsku nebo Kazachstánu.
2: Počasí.
1: Ve středu čekejte na střední Moravě ráno a večer malou oblačnost, ojediněle s mlhami. Během dne pak bude přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 60, když pojedete na Lipovou. Lázně zvápené, na vozovce je rozlitý olej.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je
6: Je úterý 22. září, 4 minuty po 18. hodině a vy máte naladěn Český rozhlas Olomouc, což určitě dobře víte, protože ho máte naladěn schválně. Startuje totiž vaše oblíbená hodina, váš oblíbený pořad Hrajeme pro radost. Už vidím, že někteří voláte na číslo 221 555 444 nebo píšete SMSky na číslo 723 70 33 51. Vybrat si totiž můžete vaši oblíbenou lidovou nebo dechovou píseň a poslat jí k svátku třeba všem darinám, které dnes slaví, tak na ně určitě nezapomeňte. No a na začátek, pokud jste si ještě nezvykli na to, že přece jen už se pomalu, ale jistě končí i to babí léto a blíží se podzim a trošku nižší teploty, no tak se pojďme zahřát na začátek nějakou polkou.

0: Věřím, že vás tato směs velmi známých českých polek, kterou hrála a zpívala Veselka, zahřála, třeba jste si skočili u vašich rádiových přijímačů, no a my pokračujeme dál. Kdo se dovolal jako první, který posluchač či posluchačka, v tomto případě ta druhá možnost, je to paní Vlastina Skrnova. Hezký den.
1: Dobrý den, pane moderátore, já vám děkuji za vybrání písničky, ten pozorný chlapec. A chtěla bych poslat Liduše Uchytilové kouzelné babičce do Olomouce k jejím 93 letům narození. Přeji hodně, Liduško, přeji vám hodně zdravíčka, zdravíčka a jenom zdravíčka. Jak není zdravíčko, není nic. To vám přeje Vlastina Skrnová. A posílám pozdrav ještě třem holkám Selči, paní Zdeničce do Prostějova, moji pečovatelce Jiřince, poděkování za to, že jste dobře o mě stará, moc za to děkuji. A to je asi všechno. Nechám po druhý.
0: Ano, zase příště to přijde na řadu ta zbylá parta kamarádů. Moc krát díky za zavolání.
1: Já děkuji.
0: Mějte se naslyšenou. Hezké sluníčkové odpoledne přeje a první dnešní vzkaz posílá pan Jirka z Olomouce. Děkuji moc všem za vysílání Českého rozhlasu Olomouc a také zdravíme všechny ostatní posluchače.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: tom, co jste si na začátek naší společné hodiny skočili polku, no tak to se zaslouží určitě spláchnout to nějakým sklenkou nějakého dobrého vínečka, nebo sklenkou, nebo třeba celou lahvinkou, pokud je vás na to více. Zpívala a hrála Vlčnověnka, během písně se nikdo nedovolal, ale už tady vidím, že potom, po této další by to už dopadnout mohlo, no ale já tady mám aspoň některé SMS-kové vzkazy, píseň totiž letí do Rapotína, mamince Ludmile posíláme jí pěknou písničku, děkuje dcera Andrea, tak já věřím, že Joška Černý a jeho Za tu horu za vysokou se bude líbit.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jako další je na řadě Valaška, která nás vezme na procházku ej nad našu dědinu. Tam se vydáme spolu s ní a také s paní Liduškou z Jeseníku, která se dovolala. Krásný podvečer, zdravím vás.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeju vám a všem mojím milým a nejmilejším a nejkrásnějším posluchačům. Já musím honem odpovídat a hlavně děkovat, abych ještě dokud tady ten krátký čas můžu být, tak bych jim všem chtěla poděkovat za nádherný přání, ještě lepší písničky, poděkovat, že v tak vysokém věku ještě mám tolik přátel. Jsou strašně moc jim vděčná a ráda. A dneska bych chtěla vrátit písničku a ostatním zase příště a je to Lidušce Siglové, Zdeničce Pavelčíkové, Miláce do Přáclaví, Břetíkovi do Štítu, Hanit a Stáničce do Lomnice a Vlastičko. Já vím, že ta písnička byla pro mě. Já jsem z Jeseníku, trošku jste si to popletla s Liduškou Lohničkovou, ale to nevadí. Liduška jak Liduška, já to beru a moc vám děkuju a posílám písničku pro vás, vaši milovanou Valašku. Děkuju, pane redaktore, vám a někdy se zase těším na milou vaši společnost. Děkuji.
2: Mějte se krásně, naslyšenou. Krásný den, ve čtvrtek 24. září slaví svátek Jaromír Dočkal z Bělkovic. Přeji mu hodně zdraví, štěstí a pohodu, takové to lehce předčasné, ale lepší dříve nežli vůbec. Štěstí a pohodu s láskou posílá Zdeňka.

0: Slunečko už zapadá, zaznělo v písni Ej nad našu dědinu. No a je to pravda, když se tak podívám z okna našeho studia, tak Valaška opravdu to vystihla přesně. No ale to ještě neznamená, že musíme jít rovnou spát. Máme ještě spoustu času na dost písní vašich oblíbených. A tu další si vybrala paní Marie z Kroměříže. Hezký den.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, přání stáleho zdraví, Lidušce do Olomouce, Milace do Přáslavy, Zdeňce do Níčova, Zdeňce do Prostějova, Jindřišce do Chropině, Františkovi od Brna a Vláďovi do Tovačova. A vám, pane Viléme, moc děkuji. Písnička, jestli se vám bude i pro vás a děkuji vám a zase nikdy naslyšenou.
0: Bude se mi líbit. Děkuji vám moc. Naslyšenou. Hrát budeme také Jindřišce z Chropině, Zdeničce z Prostějova, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova a Věrušce s vnukem Adámkem. Také Marušce z Kroměříže a Jiřímu z Litovle svým přátelům posílají písničku a pozdrav Jana a Jiří z Roštění.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A konkrétně pořad Hrajeme pro radost, který ovlivňujete i vy, naši posluchači, tím, že voláte do studia. A kdo je dalším posluchačem, který se dovolal? Posluchačka, paní Eva z Horní Loděnice. Hezký den.
2: Zdravím, hezký podvečer, zdravím Český rádio rozhlas. A tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát pro rodinu Zahradničkovou do Štěpánova, rodinu Václavíkovou do Štěpánova a panu Mirkovi Nakládali pro pěknou pohodu a pěkný podvečer, i když dneska bylo dost škaredě.
1: To je pravda, snad se to ještě zlepší, jak jsem už říkal, to babí léto už se asi blíží ke konci, ale tak třeba nás ještě pár hezkých dnů čeká.
2: Přesně tak, děkuji. Hezký
1: Mějte se
2: podvečer.
1: Krásně, vám také naslyšenou. Hrát budeme všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Mějte všichni krásný tento i ty další dny. Hlavně zdraví přeje posluchačka.

0: byli Kolárovci, kteří právě teď dohrávají na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mám já hrušku, taková podzimní píseň. Teď se vydáme do širého pole ke Studánečce spolu s Joškou Černým a spolu s Laďou Stovačova. Hezký den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Ještě jednou a zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Mileně z Domroumova. Paní Milenko, moc se vážím ve své slov na moju adresu. Jsou zdravé, jak rybička, všetci dostali, jsem prošel na jedničku. Kanárci zpívají, jejich plné barák. A přeju vám hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuji vám, že jste mě zavolala. Dal bych poslal písničku z Přerova paní Evice či Marušce v Přerově, pečovateláku. Paní Maruško, taky vám děkuji za písničky, které mi posíláte. Přeju vám hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Panu Marušce do Kroměříže, která mě před chvíli volala, mě předběhla, to nevadí. Tak paní Maruško, taky vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A mé sestře do paní Lidušce do Olomouca ještě. Paní Liduško, taky vám děkuji za písničky, se mi hrajete. Posílám na oplátku, všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody přeju. A mé sestře do Chropině, sestře přeju ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. A to je aj za ňu písnička a projekt pro všechny, aj pro vás do rádia. Děkujeme moc krát, nashledanou.
0: My moc krát děkujeme za písničku, za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Prosím o písničku pro moji milou Aničku z Bludova za nejmilejší přání s nejkrásnější písničkou. Moc mě to pohladilo po srdíčku. Dále přeju Jiřince ze Sudkova, Mařence a Františkovi do Hrabové, Marušce do Bludova a také Janičce a Jiřímu do Roštění, Milárce do Přáslavic, Emilce do Zábřehu, Evičce do Modřic a Lidunce Uchytilo. Vše nejlepší a písničku posílá František od Brna.

0: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy mezi poli, pěskytel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ještě nám něco přes 15 minut zbývá z naší společné hodiny tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Opět budeme tančit, vykrůcat, bude hrát a zpívat Kunovian. A komu pošleme písničku, to prozradí paní Lída z Olomouce. Hezký den.
4: Krásný podvečer, pane Vilémku, vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla pro krásný večer, pro radost a pro potěšení poslat písničku mým milým Věrušce Halouskové s Adámkem, Marušce z Kroměříže, Honzovi a Lidušce Vinařským, Milace z Přáslavic, Jančce a Jiřímu z Roštění, Vládičkovi z Tovačova, Jindřišce z Chropině a ještě Jirkovi z Olomouce ze Stupkové ulice a všem mým přátelům, protože už jsem jich řekla mnoho, tak pozdravuji další přátelé a přeji krásný večer i vám, pane Vilémku.
3: A já vám na oplátku přeji také.
4: Krásné další dny. Děkuji a naslyšenou.
3: Mějte se krásně, naslyšenou. Krásný, i když studený podvečer, prosíme pěkně o zahrání našim drahým přátelům Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loníčkové, Marušce z Kroměříže, Lidušce Hartlové a váženým pánům Jiřímu z Litovle, Břeťovi Pískovi. Všem přeji stále zdraví, štěstí a radost z písniček. Všem se omlouvám, že jsem teď nějakou dobu nemohla oplácet písničky, měla jsem starosti. Věříme, že už to je teď lepší, píše vaše Věrka Halousková s hodným vnukem Adámkem. Pěkný večer přeji všem a vám také, pane redaktore, děkuji moc za ty krásné písně, je to pohlazení na duši, píše paní Jana. No a posíláme písničku také Jindřišce do Chropině a bratrovi Vláďovi Stovačova, no a pro všechny, kterým nikdo nezahraje, píše Marie z Přerova.

0: já věřím, že tak jako na začátku jste si určitě někteří skočili polku, tak i tady skoro u konce našeho vysílání dnešního jste si na píseň Tancuj, tancuj, vykrucaj trošku zatančili. Je tady připravená jedna z posledních písniček, ale jak tak koukám na ten čas, určitě poslední posluchačka, která se dnes dostane do vysílání, je to paní Jiřinka ze Sudkova. Hezký den.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. A chtěla bych tuto písničku poslat pro radost a potěšení už v takovém skoro uplakaném počasí. A chtěla bych pozdravit všechny přátelé Lidušku do Jeseníku s Alenkou, Láďu do Tovačova, Pankrácovi do Postřelmova, Doubravovi do Postřelmova, paní Kolomazníkovou do Postřelmova, Kristu, pana Františka od Brna, Aničku do Bludova a Marušku do Kolšova. To je vše. Písnička je pro vás, pane Pospíšil, a děkuji a dobrou noc a příjemnou službu.
0: Mockrát vám děkuji, vám také naslyšenou. Písnička letí také do domovů, penzionů v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti, Lošticích, Litovli a Července. Posíláme písničku všem sestřičkám, pečovatelům a dalšímu personálu a také všem ostatním, kterým nikdo nezahraje, píše paní Hela z Děvčaty. Krásný den do mému milému Břeťovi Pískovi a tetičce Baťové do Štítů. Přejeme krásný sluníčkový den, hodně zdraví a pohody. Jarka a Mirek s rodinou píší. No a krásný podvečer také mému zlatíčku k večernímu odpočinku. Posílám sladkou pusu a krásnou písničku Tvá milující Anička. Jak jsem již říkal, tohle byla poslední posluchačka, která se dostala dnes do vysílání. Moc mě mrzí, protože vidím, že ještě někteří byste určitě chtěli píseň poslat, no ale co se dá dělat? Čas budete mít zase zítra, buď po 12. nebo po 18. hodině. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek úterý.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kriminalisté obvinili mladíka z pokusu o vraždu ve Střeni. Plánované rozšíření provozovny na likvidaci aut v Prostějově čeká EIA. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Krajští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 26-letého muže. Podle policistů v noci na neděli brutálně zaútočil na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku na 58-letého muže. Údajně ho bezdůvodně bil kamenem do hlavy. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
4: Útočník je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, muži se neznali. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Muži hrozí za zvláště závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
2: Plánovaná modernizace a rozšíření provozu společnosti na zpracování autovraků a kovového odpadu nedaleko hlavního nádraží v Prostějově se zatím odsouvá. Musí totiž nejdřív projít posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Pokud firma získá potřebná povolení, chce zdvojnásobit produkční kapacity provozu v následujícím roce. Proti záměru se na jaře v petici vyslovili stovky obyvatel Prostějova. Připomínky vznesla i radnice. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku desetitisíce sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
5: Několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché.
6: S Vítem Navrátilem, lesníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4 000 sazenic dubu.
5: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
6: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
7: Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
6: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a přerovská hráčka Linda Nosková. A čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům. Finále Davisova poháru se bude hrát v italské Bologni na konci listopadu.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a večer malou oblačnost, ojediněle s mlhami. Během dne pak bude přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 u Loštic ve směru na Hradec Králové. Na 238,5 kilometru stojí porouchané osobní auto.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Cymbál a husle.
10: Pěkný podvečer, milí posluchači. Vítám vás u dalšího vydání hudebního magazínu Cymbál a husle, který na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v premiéře vysíláme pravidelně každé úterý po 19. hodině. Náš dnešní pořad vás s předstihem pozve na jednu z největších regionálních folklorních událostí měsíce září a v podstatě i na akci zpravidla poslední v sezóně těch venkovních. Již je putovní festival Setkání Hanáků. O nadcházejícím státním svátku v pondělí 28. září se vrací po 12 letech do Zábřeha, nejsevernějšího města Hané, kde rovina zvolna přechází v kopcovitý terén a kde se prolíná kultura Hané s Malou Hanou, pohraničním Králickem nebo s Hanušovickou vrchovinou a Jeseníky. Právě tam zavítají stovky krojovaných Hanáků a ti budou tančit, hrát a zpívat třeba jako hanácká Mozeka Litovel, kterou tam zaručeně uvidíte a uslyšíte taktéž.

ústředním motivům letošního 17. ročníku setkání Hanáků patří vedle prezentace tradičních oděvů a řemesel především připomínka letničních obyčejů, k nímž se na střední Moravě neodmyslitelně váže i jízda králů. Návštěvníci zábřežských slavností budou moci tuto starobylou obřadní tradici s typickými vyvolávkami obdivovat nejen v dopoledním krojovaném průvodu směřujícím na náměstí Osvobození a zpět na Masarykovo náměstí, ale podrobněji se s ní seznámí také prostřednictvím speciální expozice v zámeckém sklepení. Zmínka nebude chybět ani v odpoledním gala programu Letnice na Hané, které jsou kromě králů úzce spjaty také s dívčími obchůzkami královniček. Ty nám představí zpěvačky velkobystřické cymbálové muziky Parádnica.

0: se.
1: Nedílnou součástí hanáckého hudebního folkloru jsou i vokální uskupení, přičemž svou pozici si na tomto poli postupně vybudoval i relativně mladý, tedy délkou existence, mužský sbor Rovina z Olomouce. Od svého založení v roce 2004 dokazuje působivost mužského sborového zpěvu, o čemž ostatně svědčí i dvojice profilových alb a oceňované umělecké spolupráce. Právě z jejich nosiče nazvaného Když jsem já šil na svaté kopeček pochází i epicky bohatší pásmo o legendárním moravském králi Ječmínkovi, do jehož intenzivních robotních písní se nyní zaposloucháme a vy můžete osobně už v pondělí 28. září v Zábřehu.

uměleckým zážitkem, jenž sváteční program letošního setkání Hanáků důstojně uzavře, bude bezesporu odpolední koncert balad a písní nábožných v kostele svaté Barbory, kde se hlasy sboru Rovina hudebně prolnou s mistrovskou hrou citeristy Michala Millera. Tento znamenitý hudebník, který je jediným graduovaným hráčem na citeru v České republice s diplomem z prestižní vídeňské konzervatoře, přistupuje k lidové látce s nebývalou erudicí a invencí. Michal Miller se v minulosti kompozičně i hráčsky podílel na Cenou anděl ověnčeném albu Nezachoď slunéčko, z něhož nyní zazní křehká píseň Išla Andulka v nezaměnitelném podání zesnulé zpěvačky a houslistky Jitky Šuranské.

Naše dnešní hudební pozvánka do Zábřehu, jehož bohatý festivalový program s celodenním volným vstupem zahrnuje mimo jiné i ukázky tradičního předení, hrnčířství, krojovou poradnu či vystoupení lehce nefolklorní chlapecké hanácké kapely Krožek, se pomalu chýlí ke svému konci. Věřím, že si nadcházející sváteční pondělí plné lidových tradic na pomezí severní Hané nenecháte ujít. S vámi všemi se pro tuto chvíli prostřednictvím veselé, chlapské, odvedenecké a současně bolestivě žensky smutné muziky Klas z Krady znahané loučím. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám poklidný zbytek úterního večera přeje Honza Žůrek a budu se těšit na viděnou na setkání Hanáků nebo naslyšenou u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle opět za týden.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšu neben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem vartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí se ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci s svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budu rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit.
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slabnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: maličko vyletě.
1: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
2: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
1: A to stačí?
2: To stačí.
1: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
2: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
1: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
2: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
2: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
1: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
2: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
1: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
2: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom 1 hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku v Chichonu a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami a pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele a já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže se tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediné tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě, anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas
3: zprávy. 13 000 lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 000 lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2 500 řidičů. V Třebíči necelým 2 000. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
1: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
6: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let.
2: Mnoho let, mnoho 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firem, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky.

0: Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
1: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
2: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
1: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech, pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let a nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
2: V současné době nic nového pod sluncem.
1: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
2: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
1: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší, opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to šetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém

0: Stanislav Lachman byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky praváků i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynu s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru. Jehož autorem je tedy designér Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno centrum a Brno jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně,

nebezpečí, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech. Že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný

vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: Tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestonskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Ryponem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v něm žezelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala, ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ni s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala, ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánčik. Ať máte nerušený poslech v těch následujících 2 hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže... Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím Vásborku do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jeho českého kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. To do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měl můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Teď mě zajímá...
1: A jsem romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla... malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme, teda chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No. To je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi...
1: Byl nepříjemnej.
0: Ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda. To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního, který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí je tam koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemá mi, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila. A když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou vše

0: 20. roku, tak tahle ta verze se mi líbí teda daleko více, no, musím říct.
1: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako stoprocentní bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
0: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
1: Samozřejmě.
0: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
1: Souhlasím, mám to
0: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a... Co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr, no.
1: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
0: Ježiš, no, tak to jste mě tím zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
1: No. Byla, tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
0: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
1: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přesto ho chcete vidět znovu?
0: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. Hmm. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
1: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
0: No, to taky, ano. Hmm. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
1: To je přímo národní poklad, řekl bych.
0: Tam si pamatuju docela jednu hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
1: Nejsem přece blbej, no.
0: Ano.
1: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
0: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba nebo Orku.
1: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000, takže už má víc než čtvrt století. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění, navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská. Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže
1: pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel,
1: a když mě zeptáte?
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mně se líbí, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mně se líbí o ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí o ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mně Pata Mladek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, zase takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí, tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Angelice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte,
1: jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Můj toho jsem se nedovolal do několikáčních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuji, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu znovu.
0: Ale Roberte,
1: to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Já
0: bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak protože tam zvoní 8 línek, že?
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že jste slyšet v polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a můžete si a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísal nebo tě vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že nikomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba 100krát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu, v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždé, nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím. Ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: Takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět a můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no
0: protože... Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť tak... už začíná být hodně děravá a já si
1: nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak. Která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte,
0: Dobře. Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě tohle jí oslovilo víc, že to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... V originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousku, ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala,
0: Tak to jenom tak, na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuji za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí. Napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Filip Noir, ano, Paul, ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl třeba z Juraj Jakubisko, ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano, tak rozhodně Sedím na konáři, ale ano, myslím, že i jo. Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto těch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin let do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, Ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba Tomáš Tepfer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment. Ten jas v těch očích, to bylo tak nádherně vykreslené. Bože, bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: No někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Polaraxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět stokrát, napsal na rozhlas.cz Lomit Kolinka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více. Dovolená s Andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba stokrát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních pět telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: Ano. A tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva, hoši, guten tag, no to je bomba. To mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje. Ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo? To se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo? Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinnetou. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje místečko.
1: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinnetou.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No, ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až do břicha.
1: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá
0: rozumím.
1: Ty filmy.
0: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
1: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě a musí
0: za
1: tam
0: to,
1: být
0: že jste,
1: ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, ať byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuju, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou
0: noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Lomítko Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré. 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a

0: protože to je můj teda favorit. Nezlobte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
1: No
0: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo, takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
1: Nezdržujete.
0: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále, ale tohle to velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
1: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
0: No, ale to už je trošku něco jiného.
1: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
0: No, to je zase s mojí dcerou.
1: Jo.
0: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
1: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
0: Moje srdcovka.
1: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
0: Děkuju moc.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
1: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba 100krát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě z té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: Meryl Streepová.
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano. Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No opravdu... a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové, na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano,
0: si to.
1: Taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba 100x. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štíci při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže jí zdravím a tak mám stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to, co jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat, řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola, je to Nebe a Dudy a je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam Paul, ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to, a tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy a opravdu tady teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečního, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky,
1: naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí. Ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí. Melodie Ivana Štědrého na text Milny Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit, a to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského?

0: by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
1: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
0: Ano.
1: Antonín Zíp.
0: Antonín Zíp.
1: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
0: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku Rozhlas byla otištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
1: Asi ano.
0: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
1: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer.
0: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
1: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
0: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova, přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
1: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
0: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
2: Co takhle jablko nedal bys jíst?
3: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
4: Pasou se tam koně.
3: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý, dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
4: Nepůjčil.
3: Nepůjčil, ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj, já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
2: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
3: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
2: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
3: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
2: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
3: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
2: Ty jsi opravdu originál.
3: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
2: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
3: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
1: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
0: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin.

0: dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
1: Která byla lepší?
0: To se říct nedá.
1: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemanický připomenul.
0: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
2: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
3: Pozor, to je on, to je náš velitel.
4: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
3: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
2: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
4: O jaké sásce je řeč?
3: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
2: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
5: Oč jste se vsadili, pánové?
2: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
3: Byla to moje lékařská povinnost.
2: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
3: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
2: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
3: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
5: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
2: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
5: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
3: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smlsne vítěz.
2: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemanínskému řekli, že se pro něj chystá milost.
5: Chystala se?
3: Ne.
2: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
3: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
5: A bylo to tak?
2: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
3: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
2: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
6: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
3: Stydím se za to.
2: Co jste zač?
6: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
5: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
6: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
2: Doktor prohrál sásku, tak je na měko.
5: Kolik to dělá, doktore?
3: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
2: To je konečně řeč. Sáska je sáska. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila. Nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přeci jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se, a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizum kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už tak od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš k těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
2: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masářka, jméno mé Masářka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty, já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesahajt na mě, no. Přece byste mě neuhodil.
0: Oho.
1: Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.